0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
4: Hit
7: Radio. Hit Radio.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Let's go.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.

0: se zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
3: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let. Ikonický Fiat 500.

0: nabídek místek. www.autopavlas.cz.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Žádné streamy, žádné algoritmy. To nejlepší z 80. let. Hit Radio 80 na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Víš, co ti teď zrychlíte?
5: Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
6: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
2: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Nejlepší evropský curling míří poprvé v historii do Ostravy. Zažijte mistrovství Evropy v curlingu a vychutnejte si tento atraktivní sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace, včetně olympioniků. Dorazte jim vytvořit pořádnou atmosféru. Přijďte od 26. října do 1. listopadu do porubské RT Thorax Arény. Vstupenky pořídíte v síti Enigu. Kompletní program najdete na curling.cz/me2000. 2026.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak kdo si v kampani vede, se už ale nedočkáme. Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů. Veletrh potrvá do neděle. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat. A teď se podíváme do našeho regionu.
7: Dopravní podnik města Olomouce dokončil modernizaci všech 7 tramvajových měníren. Ty zajišťují napájení tramvajové sítě ve městě. Díky mnoha milionovým investicím se zvýšila spolehlivost a bezpečnost tramvajového provozu. Dopravní podnik zároveň snížil energetické ztráty. A jdeme na počasí. Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme jasno nebo polojasno, ráno ještě ojedinělé s mlhami, lokálně s nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách okolo 14 až 18 stupňů Celsia.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. Já se na to prostě nemůžu zvyknout, mi tam chybí ještě to a s Davidem, ale vypadá to, že za týden už by mohl být zpátky.
2: Je to tak krásné, dobré ráno.
1: Jošťák, Rošťák, ahoj Jasmin, ahoj lidi, všichni, kdo jste si nás zapnuli. Je úterý, začíná snídaně šampionů a odstartujeme ji s Avicim. Tak pojďme na to.
0: Hit Radio Orion.

0: Tohle je naším úkolem. Vás probudit, a tom zpívá Avicii Wake Me Up, 6 hodin, 6 minut. Musíme se přiznat, že je to i úkol pro nás, taky s tím máme co dělat po ránu. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a úterní Hit Radio snídaně šampionů. A lidi, já procházím změnou.
1: Tak co to je ten
0: transformací, je to tady a schválně, jestli to někdo z vás máte, taky tak jo. Já poprvé v životě miluju podzim.
1: A čím se tak stalo?
0: Já nevím, já byl vždycky ten, kdo si jako první stěžoval na to, že je ráno tma a že je odpoledne tma, ale včera nějak po 7. večer se vracím domů ve tmě a říkám si, jak to je vlastně hezký, že je to taková až jako intimní tma, takže já jsem vlastně spoko. Možná za to může to brutální
1: stáří,
0: leto, co jsme tady měli. A to je ono, já se ptám, je to věkem? Co myslíš?
1: Hele, tak já jsem mladší a taky miluju podzim. Já teda musím říct, že miluju každý roční období a jsem strašně ráda za to, jak se nám to střídá, protože ty 3 měsíce, kdy to období vždycky trvá, mi přijde takovej adekvátní čas tomu, abychom si to užili a zároveň, když už nás to štve, tak to brzo jako skončí. Ale na podzimu miluju jako všechno možný, kakao, čaj, je to takový útulný přesně všechno.
0: To je fakt. Já si myslím, že si tohle nadšení možná rozmyslím, až budou teploty pod bodem mrazu a napadne první sníh a bude břečka.
1: A tak to bude zima, ne podzim.
0: No jasně, takže miluju podzim. Tak my se ptáme, jak to máte vy? Co vy a podzim, ano nebo ne? O tom bude minuta šampionů, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jestli teda milujete podzim, nebo jestli teda jste ten, kdo ho nesnášíte. Nechápu, jako může nikdo nesnášet.
1: Mně se líbí, jak před týdnem se tady se mnou hádal, že podzim teda určitě ne a dneska už ho prostě miluje. Ale jo, lidi se mění. Číslo k nám 777-937-777, pojďte nám napsat.
0: A my k vám posíláme další hity. Tohle je Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Hit Radio 607. Hezké ránko.

0: Taylor Swift. 6 hodin 11 minut a úterní Hit Radio. Tak co vy, jak to máte s podzimem? Já jsem se bavil o tom, že jsem prošel transformací a podzim z nějakého záhadného důvodu jsem začal milovat, tak jsme se ptali vás, co vy a podzim, pojďme na to.
1: Evča Frýdek Místek, podzim je top, miluje barvy podzimu.
0: Petr Praha, jo, miluju, protože konečně není vedro a dá se normálně spát.
1: David ze Zlína, nemá rád podzim, protože ráno neví, jestli si vzít bundu anebo kraťasy.
0: To je fakt, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš. Laura Holkov, miluje podzim.
1: Marek Ostrava, ne, léto by podle něj mohlo trvat až do Vánoc.
0: Anička Tábor, má ráda podzimní večery, seriál, deku a něco dobrýho. Hmm.
1: Sandra Ústí nad Labem, podzim pro ní znamená jenom tmu, déšť a věčně mokrý vlasy.
0: Veronika Beroun, ano, protože dýňová polívka
1: no
0: a pečený kaštany.
1: Dýňovka, mňam. Monika Praha, miluje ten vzduch ráno, když je venku chladno.
0: Stáňa Hrejkovice, nemám ráda podzim, nemám ráda tmu, nemám ráda zimu.
1: Ondra Havířov, podzim je super, konečně se člověk nepotí už cestou do práce.
0: A píše Jitrka, ahojky, měla jsem to stejně jako Michal, podzim mě nechával v klidu a včera jsem šla se psem sama lesem a nestačila se divit, co krás podzim už vytvořil a jaké barvy nám nabízí, jste super.
1: Teda vy jste poetický.
0: No jo. My vám děkujeme za vaše zprávy, je teda vidět, že není důvod být Gargamel, že ten podzim není úplně blbej. Tak pojďme na další hity, co pro vás máme nachystaný teď? Miley Cyrus, End of the World, 6 hodin 12 minut, Hit Radio.

0: Tohle je tak dobrý, že bych to dal klidně ještě jednou. Česky, Můj svět, Hit Radio, 6 hodin 19 minut, dobré ranko.
1: Jestli máte pocit, že neumíte hospodařit s penězi, tak já vás uklidním, protože vždycky je tady někdo, kdo utratil skoro 400 tisíc korun za něco, co vlastně vůbec neexistuje. Italský umělec Salvator Garau prodal neviditelnou sochu, jo? Ona se jmenuje Já jsem. A není na ní vůbec nic, jakože doslova, žádný kámen, žádný kov, žádná socha, prostě to je neviditelný prázdný prostor. A ten kupující za ní dostal certifikát pravosti a instrukce, že si má doma vyhradit prostor 1,5 x 1,5 metru, kde nesmí nic stát, aby se mu tam ta socha vešla.
0: To je prima, to je prima. Je to rozhodně super, ano, super umění do malého bytu, protože ti to nezabere místo, ale víš, že to tam někde je za ty prachy. My tady máme autentickou nahrávku od majitele.
2: Však. My si najdeme potvůrku. Tu je. Je mi náčku. Ta je tlustá. Jako ruka. Však taky něco váží.
0: No jo, přesně.
1: No takže když budete mít doma prázdný byt a někdo vám za to bude nadávat, že tam jako nic nemáte, že nejste zabydlený, řekněte, že sbíráte moderní umění, že to
0: hele,
1: tam je.
0: Jako. Hele, super kauf, jako stěhováci to milujou, prach se na tom nedrží a nikdy se ti nerozbije. Hotové, vybavené.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Máme ji!
7: Naši novou akuvrtačku.
6: Jen za 799 korun.
7: S baterií a nabíječkou v ceně.
6: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
7: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
10: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
13: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
14: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
13: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
15: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu.
3: Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
16: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
17: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Zdržení dneska ráno hlásíte z dálnice D1, opatrně na kilometru 209,5 u Tvarožné ve směru na Brno od Vyškova.

i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Orion.

0: snídaně šampionů, 6:58. Vám přejeme hezké ráno. Rehab in my head. Za malou chvíli další parádní muzika, nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Je 6:30, hezké ráno. Provozovatelka oblíbené atrakce Čertovo kolo na mnichovském pivním festivalu Oktoberfest rozdává ženám cyklistické šortky, aby je uchránila před voajery. Vlivem rychlosti a pohybu kruhové plošiny se totiž dívkám vyhrnují sukně, což odhaluje jejich spodní prádlo. Obětí stěží pochopitelného šlendriánu se stala Američanka, když jí lékaři amputovali zdravou levou nohu na místo pravé, postižené nemocí. Později museli chirurgové odebrat pacientce i druhou dolní končetinu, takže nakonec přišla o obě nohy. Tomu se říká mít pech. No a anglický fotbalový brankář Jordan Pickford bude muset v prosinci k soudu kvůli nebezpečné jízdě, kterou málem způsobil dopravní nehodu. Informace vyšla včera, den před dnešním zápasem Ligy národů v Londýně, kde dlouholetá reprezentační jednička může nastoupit proti českému týmu.
0: Ale k té druhé zprávě, já si myslím, že kdyby v Americe znali to český přísloví dvakrát měř jednou řeš, že by se to prostě vůbec nestalo. Pojďme si dát super song. Začátek 80. absolutní evergreen jsme navařili. Tohle by od Paul Reicha dostalo nálepku se třema hvězdama. Journey Don't Stop Believin', vlastně ideální song, když třeba po třetí neuděláte autoškolu. Tak pojďme na to, šampioni. Hezký ráno.

0: Compañeros Marquez Basta.
1: Basta.
0: 6 hodin 40 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, já mám příběh. Mně se včera rozsvítilo hladový okočoveče.
2: No.
0: Jo. No a samozřejmě dojezd byl ještě nějakých 90, 80, já jsem hodně jezdil a najednou jsem na dálnici a ono to začne blikat, když máš dojezd nula, aby tě to jako echt upozornilo a já si říkám, ne, já nechci, tak říkám, budu muset sjet a natankovat na dálnici a čoveče, hele, já si pískám, protože díky zastropování cen je benzín za stejný peníze i na dálnicích.
3: No je, je.
0: Takže já jsem normálně ušetřil nějaký 300 na nádraží díky cenovému stropu.
3: My, co jezdíme takzvaně na zelenou, tak jako, to neznáme.
0: Do tohle je to zelenou. No, to se prodraží, ne, docela. Kolik stojí litr zelený vůbec? No ale počkej, sledujete to, jo? Ještě na začátku roku stál litr, nevím kolik, 30 korun asi, jo? A teďka si říkáme, tyjo, 45?
3: To je dobrý.
0: To je bomba, to je paráda. Mně to přijde, že to je něco, jako kdyby vás někdo mlátil po hlavě palicí, ale pak přešel na gumový kladivo, jo? Je to pořád hrozný, ale říkáte si, cítíte takovou tu úlevu prostě. Tak vy, kdo dneska jedete tankovat, tak přijel soustras, no? Popřejem. Za chvíli další hity Alex Warren Ordinary, no a k vám do aut taky zamíří za malou chvíli doprava, ať víte, jak to jezdí, tak hezký ránko.
4: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu?
7: Barvu? Je tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.

0: děti, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
1: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let.
8: Ikonický

0: podcast Chlebovice Frýdek Místek. www.autopavlas.cz.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Hodonínsku, opatrně na průjezdu obcí Starý Poddvorov, kde policie šetří střed osobního auta se zvěří. No a pozor si dávejte taky na Zlínsku, kde problémy hlásí napajedla. V ulici zábraní prasklo potrubí a silnice tam nepříjemně klouže.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Rihanna, Calvin Harris. We found love. Tohle je Hit Radio v 6.53.
1: Posledně měl 10 000 lidí na Letný, teďka míří zpátky mezi stromy na Šumavu a vrací se domů. Řeč je o Markovi Ztraceném. Samozřejmě. V Železný Rudě odehraje od 19. června do 6. července 7 koncertů pod Širákem. Každý bude pro 1000 lidí a má to být takový skromnější pódium. Tam ta šumavská příroda, Marek a tisícovka z vás.
0: Takže tam vlastně dorazí stejný počet lidí, co má Železná Ruda, pokud se nepletu, nějakých 1500 obyvatel. Jsem hledal. Nicméně, proč se teda po obří Letné rozhodl právě pro takhle komorní koncerty, tak to, na to se ho zeptáme zítra my, protože bude hostem zítřejší snídaně šampionu. Probereme koncerty, návrat na Šumavu i všechno, co chystá, tak zítra ráno si to rozhodně nalaďte. No a já si říkám, když se teda o Markovi bavíme, že by nám mohl někdo zavolat. Ideálně někdo, kdo jste byl na Letenské pláni, 800 937 937 a pojďte vybrat písničku. My jsme tady projížděli co hodně zahrát a vlastně tady je takových songů, že bychom rádi, kdybyste to vybrali vy.
1: Tak to pojďte rozseknout. Těch songů je tam fakt hodně, koukám. Tak můžu nějaký svý favority?
0: Ne.
1: Ne, už někdo volá.
0: Snídaně šampionu, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Katka Zavířová.
1: Ahoj,
0: ahoj Katko Zavířová, tak co, byla jsi na Letenské pláni?
2: Byli jsme i s mým mužem a bylo to opravdu wow a úžasné, moc hezký koncert.
0: Kdybys měla vypíchnout jednu věc, co se ti a tvému muži na koncertu líbilo úplně nejvíc, co to bylo?
2: Tak toho byla spousta, ale
1: Marek.
2: No, asi Marek i prostě taková ta atmosféra, to, co on prostě umí vždycky tak nějak vytvořit s tou svojí, vlastně nebo naší ztracenou rodinou, jo, je to prostě takové fajn, že prostě má tam vždycky takové své fanoušky, kteří prostě opravdu si to tam jdou užít na ten koncert vždycky, no. Měl to super všechno dookola, i tu show, i jakoby on sám, to jak když k nám mluvil, nebo i předchokanka Martina Partlova, úžasná host, Adam Ďurica, úžasný, takže všechno bylo prostě top.
1: Tak nám pověz, co si teďka vybereme a co si pustíme.
2: No, možná za to, co vám hraje, tam v podcastu
0: naše, to slyším. Naše cesty, jo? Co naše jsem tady cesty. Pustil.
2: Je to taková fajn písnička, jako ono, já mám ráda prostě všechny, nebo třeba i dvě lahve vína, zase třeba takhle na rozjezd po ránu, taky super, ale já myslím, že...
0: Mi teďka přijde, jako že jsem udělal takový product placement, tak trochu, že jsem to pustil jako nenápadně, jak kdybych ti to vnutil vůbec.
1: Ale tak říkáš, říkáš i dvě lahve vína, takže
2: i dvě lahve vína, klidně něco takhle na rozjezd. Jo, prostě jako nevím, ty lahve vína, myslím prostě ten rytmus.
1: Jo. Tak jo, tak to rozjedeme.
0: Takže lahve nebo cesty?
2: Jo, tak můžeme ty lahve.
0: Tak jdeme
2: já
0: na lahve.
2: Já jsem hrozně ráda a já tam prostě vždycky vidím ten klip před sebou běžet a je to takové prostě opravdu na roztančení.
0: No tak Káťo, my ti moc děkujeme, zdravíme do Havířova.
2: A děkujeme.
0: Hrajeme dvě lahve vína, myslím si, že to probere nás všechny. Tak krásné ráno, zvládni úterý.
2: Ahoj.
1: Taky.

0: ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Šéfe, došel matroš!
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Řekl to minister kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována akčním plánem. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s poslanci o blížícím se summitu Evropské unie. Řešit se bude konkurenceschopnost, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 nebo podpora Ukrajiny. Poslanci budou dnes také debatovat o aktu o dostupném bydlení. No a tenista Jiří Lehečka bude dnes bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka by mohl oslavit turnajový triumf na okruhu ATP po třetí. Loni vyhrál v Brisbane a o rok dříve v Adelaide. A jdeme do našeho regionu.
12: Slezská Ostrava chce rozšířit nabídku dostupného nájemního bydlení. Zaměřit se chce na různé skupiny. Mladým nabídne startovací byty, seniorům pak menší a snadněji udržovatelné bydlení. Obvod navíc připravuje komunitní bydlení a jeho dlouhodobou prioritou je, aby lidé mohli najít byt podle své životní situace. A jdeme na počasí. Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme jasno nebo polojasno, ráno ještě ojediněle s mlhami, lokálně s nízkou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách okolo 14 až 18 stupňů Celsia.
13: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
14: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Ahoj, hezký ráno.
16: Krásný úterý.
17: Snídaně šampionů.
15: Rozjíždíme další hodinu úterní snídaně. Michal, Jasmin, s vámi krásné ránko. Písniček nachystaný Pink, So What? A za chvíli to bude o zubech. Počkejte na to, hezké ráno.
14: Hit Radio Orion.

0: So What. 7.07. Nejtrá dvěský ráno.
1: Já se vám svěřím, my jsme v neděli měli rodinnou oslavu a přišla za mnou moje 10letá ségra, že se jí kejve zub a říkám, no dobrý Emi, tak mi to neukazuj, mě se z toho jako dělá špatně, jo? No a včera mi rovnou píše, tak už jsem se ho vytrhla a sama a ještě mi poslala fotku, tak říkám, no tak to je perfektní, tak to jsi šikulka, ale mě vám to tak strašně vrátilo do dětství. Protože já jsem tohle to nesnášela. Jak se ten zub kejval, vy jste pořád do něj šťouchali tím jazykem a chtěli jste, aby šel ven, zároveň jste to vůbec nechtěli, aby šel ven. A nejhorší byly ty rady těch dospěláků, tak si to prostě vytrhni. Ale teď je to jako součást vašeho těla, to prostě nebyla příjemná věc.
0: Já si vzpomínám, že vlastně nejhorší věta, která existovala od rodičů, bylo neboj, vůbec to nebude bolet. A vy jste v tu chvíli věděli, že to bolet bude, jo. A asi každý, nebo ne každý, vlastně na tohle téma máme všichni svůj vlastní příběh, protože samozřejmě jako mléčný zuby jsme pravděpodobně měli úplně všichni a mě by zajímalo, kolik peněz třeba vám nechala zoubková víla. U nás nic, my jsme byli z chudýho kraje, nic.
1: U nás taky nechodila zoubková víla a právě u ségry mladší už chodí. Tam je najednou jako tolik věcí jinak, jí vždycky závidím. Nicméně spíš mě zajímá, jestli jste si je teda vytrhávali sami, anebo jestli vám je někdo trhal, protože já taky si vzpomenu na případ, kdy jsem si ho teda vyškubla. Někdy mi to vyškup táta a někdy jsem to měla opravdu zavázaný za provázek a praštilo se těma dveřma.
0: Pane bože, tak to my jsme nikdy žádný takovýhle akce nedělali. Já jsem se tam prostě jenom rejdil jazykem na tom zubu a když jsem jako zjistil, že už se vyklá pod nějakým úhlem, tak jsem si řekl, že už je čas. Takže jsem ho vzal do ruky a vyškup jsem ho.
1: A koukala jsem teďka na Instagramu, na mě vykukujou takový jako lepší varianty toho trhání zubu, kdy si to člověk nebo dítě přidělá za takový ty dětský pistolky, jak střílej ty dětský náboje, no. Asi to znáte všichni, nechci říkat konkrétní značku, no a prostě to vystřelíte a ten zub vystřelí s tím nábojem a to je vlastně strašně super nápad.
0: Že to je vlastně jako hrou,
1: no.
0: Jo, bolí to teda stejně, ale je to udělaný hrou, tak to je prima. No tak pojďte nám dát vědět, zajímá nás nejdivnější způsob, jak jste si vy sami, anebo jak někdo vám vytrhl mléčný zub, protože na tohle máme vzpomínky, jak jsem říkal, úplně všichni, tak hlasovku můžete poslat přes WhatsApp na 777-937-777 nebo klasicky SMS-ku, budeme rádi, vrátíme se k tomu, teď Naughty Boy a Sam Smith na Hit Radio, hezký ránko.

0: Shakira, Zoom, Hit Radio, 8:15 k tomu. Co bylo horší, když jsme byli malí, co? Tříska v ruce, odřený koleno a dezinfekce, anebo vyklavej zub? Tak z tohohle dětského hetriku jsme se zastavili u toho posledního a to jsou mléčné zuby.
1: Mě právě včera posílala moje 10letá ségra fotku toho, jak si vytrhla nějaký zub. Říkám, ježiš, nedělej to, strašný, nechci vidět vůbec takovýhle věci. Vrací mě to do dětství, nesnášela jsem to a ptali jsme se na vaše zážitky s trháním zubů.
0: Takhle možná vám z toho jde trošku mráz po zádech, ale je to prostě součást života každého z nás. Píše třeba David z Brna. Bránko týme, no fuj, vy jste čuňata po ránu. Jazykem do vyklejícího zubu, jo. Mě úplně bolí břicho a potí se mi dlaně, jinak u nás bylo nejčastější kousnout do jablka. Nehodilo to však ani halíř. Krásný den, David z Brna, tak tady zubková víla nedorazila.
1: Lidka vždy si trhala zuby sama, první ve 3 letech, protože její starší bratr prej dostal maličkost za vytržený zub. No a píše dál, já mu záviděla a pak 3 roky čekala, až doroste.
0: Mm-hmm. Další zpráva. Ahoj, k nám zoubková víla nikdy nechodila. Nicméně minulý týden mi vypadla hýčkaná jednička dole. Nutno podotknout, že mi bude 40, takže úctyhodný výkon.
1: Cože?
0: Po zjištění ceny za implantát zkouším zoubkovou vílu noc co noc a ono nic.
1: Ve 40 vypadl mlíčňák?
0: No mlíčňák asi ne, spíš normální zub, ne. Už viděla tam někdy někoho s mlíčňákem ve 40?
1: Jo, dobrý, tak my jsme se ptali na mlíčňáky.
0: Pojďme dál.
1: Dobré ráno, tady Káťa. Já si jako malá jeden zub vyrazila, byla jsem s rodičima na bowlingu a tou bowlingovou koulí jsem se praštila do pusy. A pak jsem od zoubkové víly dostala náhrdelník, který nosím občas i doteď.
0: A zase to bylo rychlý. Taky píše, nebo posílá hlasovku Monča.
2: Ahoj rádio, já vám přeju krásné ráno. Debata o trhání zubů mě velmi pobavila. My jsme teď v září trhali synovi jedničku nahoře, trápil se s tím celý prázdniny a nakonec si sám vybral techniku přivázat na provázek a vystřelit šíp z luku. Povedlo se asi na 10. pokus, ale zoubek jsme každopádně na zahradě nenašli. Tak krásný den.
1: 10. pokus se šípem.
0: Zub odletěl do neznáma. Taky posílá hlasovku Jarka.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače. Mám dceru, který bude teďka už 25 let, ale když byla malinká, tak na chatě utíkala, zakopla a bofošnu si vyrazila naprosto všechny mliční zuby. Do lejs byly asi 3 a vršek byl zaražený ve fošně, takže jsme to měli jednou ranou. Dneska má krásné zuby, ale ta vzpomínka je šílená.
0: A tomu říkám efektivita práce.
1: No počkej, ale to takhle vzít všechny zuby naraz, hlavně kolik jí tehdy bylo, jakože jak dlouho pak člověk čeká, než mu dorostou ty další, jak dlouho chodila úplně bez zubů chudinka.
0: To je jedno, ale jako geniální, jako zakousnout se do fošny, efektivita práce, jak blázen. Prima, tak milé děti, vy kdo nás teďka posloucháte a my víme, že tam jste a my víme, že se vám nějaký zuby vyklej, nápady, jak s tím zubem ven, máte, není zač, pojďme na muziku. Pitbull, Kesha, Timbr, 7:19 Hit Radio, dobrý ráno.

0: Kesha Timber v Hit Radio v 7.22 a vy jste naprosto neuvěřitelný lidi. Já jsem se v 35 dozvěděl něco úplně novýho. Hele, Jasmin, neznalost neomlouvá, dostal jsem to pěkně sežrat. Já jsem se tě ptal, ty jsi říkala, že ve 40 mléčnej zub, jako jo, jestli to je možný. No a já říkám, jestli už jako někdy viděla po 40
1: někoho s mléčným zubem. No, vysmál seš mi úplně, no.
0: Tak, přišlo ještě víc reakcí, než na to, když jsme se vás ptali, jak vzpomínáte na vytrhávání svých mléčných zubů a píše tady třeba Alena. Dobré ráno, mléčný zub ve 40 klidně, je mi 44 a mám dolní pětky mléčné a pod nimi nejsou trvalé zuby. Není to úplná rarita a nejčastěji je to právě u pětek. Hezký den.
1: No, tak to vidíte.
0: Píše i Jana. Ahoj všem, k tématu. Švagrovi je 50 a má stále mléčnou stoličku. Anička, dobré ráno, bude mi 47 a pořád mám mlíčňák.
1: Jak to děláte? Ale je, takhle, já jsem fakt ráda, že nemáme ty zuby jako troje, jo? Že bychom přezubovávali vlastně dvakrát, protože, ty, co tam mluvíš? Odporný.
0: No, děkujeme, já jsem se teda naučil, já jsem to nevěděl vůbec. Přiznávám se, pro mě nová informace, já to musím rozdejchat. Musím se nadechnout. My vás nemít, nevím, co bychom bez vás dělali. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si za malou chvíli, tak je Robin Schulz Fastboy a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ránko, šampioni.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Nabídka pracovních míst.
4: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz.
5: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
6: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
13: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
15: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
16: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
15: Dnes musíte vybrat.
16: Mám tady pro vás předvýběr a
15: rozšíříme
16: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
15: Ale je to na vás.
16: Váš názor.
17: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
18: Mami, já se nudím.
3: Tak teď už nemusíš. Ahoj, jmenuji se Jirka Prokeš a dělám programy plné tance, soutěží a smíchu. Do školek, na dny dětí, karnevaly i slavnosti. Rozesmívu malé i velké, rozjívu parket a zapojím úplně všechny. Rezervace na jirkaprokeš.cz. Jirka Prokeš, toho si zamiluješ.
18: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
19: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
20: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
19: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu nám teď ráno hlásíte na Vsetínsku. Došlo k ní ve Valašském meziříčí v Palackého ulici, kde se u křižovatky z příční srazila dvě osobní vozidla. No a pozor taky na Přerovsku v Dřevohosticích. V Dolní ulici se srazilo osobní auto s cyklistou.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu. Hit Radio Orion.

0: Posloucháte Hit Radio 7.32. Za malou chvíli rychlá pětka. O co budete soutěžit, přidáme hned po ranním updateu s Davidem Račákem.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, podvodníci na sociálních sítích sledují stížnosti lidí na letecké společnosti a vydávají se za zákaznickou podporu aerolinek. Cestujícím nabízejí pomoc třeba se spožděným letem nebo odškodněním. Tím se snaží vylákat od lidí osobní údaje a informace o platebních kartách. Buďte ostražití. Ve Francii se zlodějům nějak daří. Po loňském vykradení pařížského Louvru a letošní krádeži obrazů Renoira znovu řádili v muzeu. Tentokrát si ve střední Francii odnesli uměleckou knihu, která váží 210 kg. Její bronzovou obálku navrhl Salvador Dalí a jen ta váží 150 kg. Policie teď po zlodějích pátrá. No a Microsoft se chystá ukázat, jak si představuje další éru operačního systému Windows. Už ve středu 7. října pořádá speciální akci zaměřenou na Windows a počítače Surface, které mají proměnit osobní počítače ve středobod umělé inteligence.
0: Tak my, Davidovi, děkujeme, takže ve Francii se daří zlodějům. No dobře, tak snad se vám bude dařit v naší rychlé pětce, protože celý tento týden hrajete o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou hity, Hit Radio, Robin Schulz a Fastboy, Million Good Reasons. 7.35 a jdeme soutěžit. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlé pětce hrajete o poukaz na 2000 korun k nákupu audioknih na portálu a e-shopu Audioptéka. Tak vám držíme palce a kdo to bude dneska?
0: S námi se soutěží Jirka. Jiřino, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ty jsi psal, že by jsi se rád zasoutěžil, že tahle cena by se ti hodila. Posloucháš rád audioknížku nebo takovýhle věci?
2: No, tak rád poslouchám podcasty a vykou zrovna se říká, že bych si koupil nějaký ty audioknih, takže to se docela hodí.
0: Perfektní. Tak pět otázek ti dělí od výhry, pojďme na to teď.
3: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
1: Leonardo da Vinci byl malíř, švec nebo reper?
2: Malíř?
1: Ano.
3: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Jirko, jak se říká mláděti od ovce?
2: To je hně?
0: Ano.
3: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
1: Kolik očí mají tři lidé dohromady?
2: Tři lidé dohromady šest?
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se říká člověku, který řídí letadlo?
2: Pilot.
0: Je to tak. A pětka?
1: Je Španělsko v součástí Evropy?
2: Ano.
0: Ano. Jirko, ty jsi divoch, je to tvoje. Poukaz v hodnotě 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka, je tam více jak 3000 titulů, takže si myslím, že si určitě něco vybereš.
1: Moc gratulujem.
2: Moc krát děkuju.
0: Tak jo, měj se krásně, ještě nám řekni, co ty a úterý, co chystáš na dnešek, co?
2: Co dneska plánuju.
0: Aha.
2: No tak teď momentálně práci. No a po práci nějaký odpočinek.
0: Odpočinek, relax. Skvělý, perfektní plán. Tak Jirko, měj se krásně, hezký den. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jo, zase.
0: Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit.

0: parádní den. Propolis Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized na Hit Radio 7.41.
1: Za chviličku oslavíme 44 let něčeho, co jsme jako děti strašně chtěli mít a nejlepší je, že dneska to vlastně všichni máme, jenom jsme si to tehdy představovali trošičku jinak, tak co to je, to si řekneme za chviličku.
0: Vlastně bychom to dneska nejradši neměli, tak co to přesně je, přesně řekneme za chvíli a přihodíme i další hity, na co se můžete těšit. Kelly Clarkson.
1: Clarkson.
0: Kelly Clarkson, taky Miles Smith a přihodíme i dopravu. Hezký ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
4: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
3: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
4: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
8: Kovona systém Český Těšín.
9: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
8: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.

0: tisíce produktů, zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30% a nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na příjezdovce do Mohelnice směrem od Olomouce. Máme tam hlášenou nehodu osobního vozidla. Můžete se krátce zdržet. No a pozor taky na trase z Pohořelic směrem na Brno na sjezdu na Modřice. Tam se srazila dvě osobní vozidla.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na hit.

0: Miles Smith, Stargazing na Hitrádiu v 7.52. Dobré ráno. Dneska je speciální výročí. 44 let od televizní premiéry Macha a Šebestové. Vzpomínáte, jak jsme všichni chtěli tu jejich urvaný sluchátko? No tak si můžeme vlastně pogratulovat, protože dneska ho máme všichni, jenom teda musíme platit paušál a místo kouzelního hlasu nám tam volá neznámý číslo s nabídkou energii, jo?
1: Jaký jste měli vztah k Machovi a Šebestovi? Protože třeba moje máma, ta mě to naučila milovat, ona dokonale imitovala hlas Macha. Aha. A vlastně celý dětství moje jenom říkala hlášky z Macha a Šebestovi, takže já to znala fakt naspaměť.
0: No já jsem zkoušel tu hlášku s těma kočkama a jako nevyšlo to teda, jo, takže mám trošku pocit, že kecali.
2: Můžeš do toho volat halo, halo, halo, proč je koček málo, řekl Mach. A tak štěkám jako hromadě koček milion, řekla Šebestová. A v tom se ze sluchátka ozvalo. Říkáte milion koček? No prosím, jak si přijete? A oba koukali jako vyjevení.
0: Zkoušel jsem, to nefungovalo, ale ano, utržený sluchátko bylo top. Já to teda dávám za sebe na seznam věcí, které jsme jako děti chtěli vlastnit. Letající koberec, jo. Arabelin prsten, no, yeah. Plášť neviditelnosti a tohle utržený sluchátko. Já si říkám, myslíte, že dnešní děti znají Macha a Šebestovou, protože to je sama Tlapková patrola, Prasátko Pepa a takovýhle věci.
1: To je fakt, to se zeptám malý se, kde.
0: No já se tam teďka, děti jsou ještě, no. Za chvilku vystupují, tak co děti znáte Macha a Šebestovou. A mě by taky zajímalo, co byste si jako první přáli od kouzelního sluchátka dneska. Máš nějaký přání? Já bych si přál, aby mi přestali volat ty Indové, jakože podpory Microsoftu, jo? Hello, mister, your computer has virus, trust me. I need your card details, please, trust me. Hezký ráno, zítra rádia v 7.54.

0: ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Another.

0: Trainers Banka.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práci déle než rok marně hledá v Česku téměř 130 tisíc lidí, meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to i víc než v ostatních zemích Evropské unie. Po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí čeká velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení, místy až o 15 stupňů Celsia. V dalších dnech se navíc začne více prosazovat vlhčí proudění od Atlantiku, které přinese proměnlivější počasí a větší teplotní výkyvy. No a hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně. 3. vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši. A ještě jdeme do našeho regionu.
9: Dopravní podnik města Olomouce dokončil modernizaci všech 7 tramvajových měníren. Ty zajišťují napájení tramvajové sítě ve městě. Díky mnoha milionovým investicím se zvýšila spolehlivost a bezpečnost tramvajového provozu. Dopravní podnik zároveň snížil energetické ztráty. A jdeme na počasí. Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme jasno nebo polojasno, ráno ještě ojedinělé s mlhami, lokálně s nízkou oblačností. Nejvyšší teploty je 20 až 23 stupňů, na horách okolo 14 až 18 stupňů Celsia.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Čau, dobrý ráno.
15: Krásný úterní ráno.
16: Snídaně šampionů.
14: Startuje poslední hodina úterní snídaně. Písničky nachystaný, Sigma, Nobody to Love. Tak pojďme na to.
17: Hit Radio Orion.

0: 4 minuty po 8 ladíte Hit Radio, za to díky, tohle je Sigma.
1: Znáte takový ten pocit, kdy někoho potkáte vždycky zrovna ve chvíli, kdy vypadáte úplně nejhůř? Mně se to stalo včera, že jsem potkala kamaráda ze školy, kterýho jsem roky neviděla, od základky vlastně, a samozřejmě jsem ho nepotkala ve chvíli, kdy jsem vypadala hezky. Já jsem šla z obchodu v teplácích, ještě jsem nesla nejdřív odpadky, takže v jedné ruce odpadky, v druhý kobliha, láduju se a najednou je, ahoj Jasmin, říkám, no tak to je perfektní.
0: A tak to je v pohodě, jako vem si, že nejhorší je potkat spolužáka, že se ti to mohlo stát, potkat ho někde tam, kde si myslíš, že jsi úplně anonymně, třeba na Kožním. No. Nebo já si myslím, že mi to čeká, že se určitě blíží ta chvíle, kdy se s bývalými spolužáky budu potkávat v čekárně na urologii. To je taky asi netradičně, nebo třeba v sauně, takže ty jsi ještě v pohodě.
1: Tam mi to nevadí, v sauně potkám kde, a tak já jsem jakože zahalená, to není, že tam
0: jakože bys chtěla Martina z 8B potkat v sauně, jo. A nebo samozřejmě člověk třeba jede na druhý konec světa, už si úplně zapomněla na ty spolužáky ze základky a teďka najednou slyšíš, Jasmin, 6C a ty.
1: Ale já nevím, proč nemůžeme někoho potkávat vždycky, když nám to sluší. Prostě opravdu zrovna, když vypadáme jak kekel, tak někoho potkáme. Znáte to asi všichni taky.
0: No třeba pak, když přijde ta věta, že když tě někdo řekne, hele, ty ses vůbec nezměnila. A teďka si říkáš, tak počkej, je to jako lichotka, nebo jako je to teda špatně, chovala jsem se tenkrát nějak. Jo?
1: No, tak nám dejte i vy vědět, jestli jste potkali někoho v nějaký situaci nezrovna chtěný, to by se to stalo už?
0: Jo, já teďka se asi nespomenu, jako určitě se mi stalo. Stalo se mi na dovolený na Sicílii, jsem potkal člověka, bývalého souseda, ano, ale to už je teda strašných let zpátky. A taky jsem ho tam nečekal, přesně takový to, že si říkáš, no, tady jako nikdo moc česky nemluví a pak najednou, nazdar Michale! A já, ahoj, jak se máš, jak to jde, co život, co? Jo.
1: Číslo k nám 777-937-777, budeme rádi za hlasovky i za zprávy, v jaký nechtěný nebo trapný situaci vás někdo potkal.
0: Pojďme na hity. Rosalyn, Snap, taky Linkin Park a pak na vaše zprávy. Hezké ráno.

0: Hvězda, Linkin Park, 8 hodin, 13 minut, Hit Radio, dobré ráno.
1: Potkala jsem včera kamaráda ze základky, jindy bych ho asi viděla ráda, kdyby to bylo v nějaký lepší moment, ale nesla jsem zrovna odpadky, měla jsem tepláky, v druhý ruce jsem místo těch odpadků nesla zase koblihu, ládovala jsem se a nebylo to úplně jako příjemný v takovýhle situaci. Tak jsme se ptali, kdy jste někoho nějak nechtěně nebo v trapné situaci potkali vy.
0: Skvělou zprávu napsala třeba Veronika. Dobré ráno, jednou jsem si odběhla vynést koš chvilku po probuzení, vlasy narychlo zamotané do drdolu, vytáhané tepláky i tričko. Obličej jen opláchnutý vodou, no a podařilo se mi s košem vyhodit i klíče. Když jsem se pak klackem snažila klíče vylovit z kontejneru, projížděl kolem kolega, nevěřil svým očím a málem se počural smíchy. Hezký den, Veronika.
1: Jako když si představím třeba tebe, Michale, takhle v kontejneru s teplákama, tak bych se asi taky posmála.
0: Hele, já to dělám běžně tady ty věci, takže by to nebylo jako nic nestandardního, jo. Máme tady taky super hlasovku od Adély.
2: Ahojky, mně se tenkrát stalo, že když jsem byla na koupališti a už jsem si sušila hlavu, byla jsem oblečená, tak šel kolem kluk a nějak jsem si myslela, že je to spolužák ze střední. A my na střední jsme měli zkratky tříd jako Elko, Liceum, Péčko, byli pozemáci. A tak ho zdravím a říkám ahoj a on, jako my se známe, a já říkám, no jasně, je z Péčka. Borec se zrudl a rychle odešel a zavrtěl hlavou, že asi to jako ne. Takže to jsme se tenkrát s manželem velice pobavili.
1: Se známe z Péčka, no.
0: Že líbilo, jak tam Adela řekla, že to a asi jako ne. Asi. Ale zase je super, že má historku nejenom Adela s manželem, ale taky ten Borec.
1: No,
0: a mě by zajímalo, jestli nás třeba náhodou, čistě teoreticky je to dost možný, poslouchá nás spoustu lidí, tak jestli nás posloucháte vy, kdo jste teda si myslel, že teda Péčko nebo tohle, no rozumíme si, klidně nám dejte vědět a my vás tady s Adel propojíme a můžete to probrat třeba u kávy. Tak díky za vaše zprávy a hlasovky, teď pan Šíren, Shivers na Hit Radio. Pojďme na to.

0: Čtvrt na devět, 3 minuty k tomu. Unless you show me hell. Dáváte si úterní hitrádio, to nám dělá radost, za to díky. Za chvíli Imagine Dragons, to je tohle, taky Kateřina Marie Tichá a taky přidáme dopravu. Hezké ráno.
1: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Pes zmizí v lese, dcera nezvedá telefon a motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem RADIO20.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
10: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
11: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Terači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Terači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
12: 800 226 226.
11: Smalování neděláme divadlo.
13: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
14: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď zdrží ve Znojmě. Došlo k ní na křižovatce ulic k Siročinci a Krátká, kde jsou v sobě dva osobáky. Už by tam měla být i policie. No a další nehoda je na Olomoucku v Těšeticích. Tam se srazilo osobní auto s autobusem. Chvilku se tam zdržíte.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Orion.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Plamen na Hit Radio v 8.29 a David Račák má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, policie v Severní Karolíně zastavila na silnici poněkud neobvyklé vozidlo, byl to gauč, který poháněly dvě elektrické koloběžky. Policisté pak na sociálních sítích zveřejnili fotografii s tím, že další pohyb po silnici už vehiklu nepovolili. V nadmořské výšce přesahující 4800 metrů byl v peruánských Andách objeven nový druh ještěrky. Plas měří 6 až 8 cm a jeho zbarvení se liší podle pohlaví. Ještěrka se živí rostlinami a malými členovci, včetně pavouků, brouků, polokřídlého hmyzu a larev. No a neobvyklý a zajímavý projekt se připravuje v Ostravě. Mezi paneláky sídliště v ostravském Zábřehu bude vybudován komunitní kurník. Má propojit místní školu, děti a jejich rodiny s přírodou prostřednictvím každodenní péče o slepice. Projekt v září schválili ostravští zastupitelé.
3: Já k tomu asi nemám co.
0: To je geniální, já bych to čekal spíš v Brně teda, ale tam vlastně už mají tu králikárnu.
3: Tam ten kurník mají.
0: Tam je ta králikárna, no. Hele, a co by mohlo být v centru Prahy? Strakovky, prasečák. Yes. Pojďme na muziku. Tohle je srdcovka, tu jsme vybrali my dva s Jasmin. For the cause, Stand by me. A připomínáme, že Jirka Pelnář vám srdcovky hraje mezi 12. a 13. Je jich 5. A jednu vybíráte vy, tak si o tu svoji po 12. napište. Tak pojďme na to. Tohle vás bude bavit. Volume doprava. Hezké ráno, šampioni.

0: 7 minut po půl deváté ladíte Hit Radio. Dobré ráno.
1: Zjistili jsme, že Japonsko má asi nejroztomilejší způsob zatýkání lidí na světě, jo. Když tam někdo na veřejnosti nějakým způsobem řádí, je agresivní, je opilej, odmítá spolupracovat, tak policie ho může zavalit jako burrito, jo? Teď si nedělám srandu, oni používají takovou pevnou plachtu speciální, kdy člověka zabalí teda od ramen dolů, takže nemůže kopat, nemůže máchat rukama, je to taková kazajka, ale je to roztomilý, říkají tomu opravdu burrito.
0: No právě ano, internet tomu začal říkat burrito, mi to přijde jako takový all inclusive po Japonsku, jo? Že jdeš na drink, pak máš večírek, a pak jsi burrito.
1: Já si představuju ten proces, jo, kdy jako pane, uklidněte se, neuklidním, tak tortilu, doneste to.
0: Jdeš do deky.
1: Jdeš do deky, přesně.
0: Hele, a pak když tě zabalí a bude ti ho blbě, tak to budeš mít i s pálivou omáčkou. Takhle, vzpomenete si, kdyby vás takhle zabalili, když jste to na Mejdanu přepískli, já si to vybavím docela živě. A jako když si do té situace spojím to, že by mě zabalil ještě do burrito, tak úplně vidím ty mý kámoši, jak by mě poslali někam na kopec a skupili mě jako barec dolů. Za chvíli Cyril, tak je Rejdel, ten hezké ráno.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
12: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
13: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
18: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
19: Pořád jste tady.
20: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 8.49, Hit Radio a Ray Dalton. Máme si užít poslední 2 až 3 teplé dny, potom přijde teplotní facka. Ano, je to tak, winter is coming a Jasmin otevírá počasí, že jo?
1: Ano, je to tak, no 2 až 3. Dnešek, zítřek, ve čtvrtek už to tady vidím velký špatný.
0: A páteček?
1: No taky, no jo, až do pondělí lijáky, aspoň tady u nás, tak...
0: No, vypadá to, že v pátek ráno budeme stát před skříní a volat, kde mám sakra tu zimní bundu, no, kam jsi ji schovala, tu zimní bundu?
1: No já hlavně každý rok kupuju novej skládací deštník, mně se toho, během toho roku se mi někam vždycky schová.
0: Jakože se do toho oblečeš, nebo?
1: Ne, tak jak jsou ty lijáky na podzim, tak já si vždycky koupím novej a buď se s ním něco stane, nebo se prostě ztratí, takže já jdu do toho asi zase, no.
0: Já hlavně nechápu, proč nemůžou být ty přechody mezi těma jednotlivýma ročníma obdobíma nějak jako plynulejší, jo?
1: Postupný,
0: to je prostě. Je zima, najednou bam, najednou léto, jo? Teďka máš babí léto a on ten podzim prostě nemůže jako nakráčet takhle v klidu. On prostě rozkopne ty dveře. A letí dovnitř. Tak leto, bylo nám s tebou hezky, brzo se vrať, i když vlastně, když si vzpomenu na ty 40, když jsme doma umírali, asi podzim a zima vlastně docela dobrý. Tak jo, tak pojďme si užít ještě poslední teplý dny. Ještě to je na Aperolek, v pátek čaj jsme jdem, no. Teď další hity, Jelen, ještě jednu noc, 8.50 a my vám zítra rádi a přejeme hezké úterní ráno.

0: Hit Radio. Vám přejeme hezké ráno a bohužel už se musíme s vámi rozloučit, protože po deváté nás střídají naši skvělí kolegové, mají pro vás spoustu písniček, Avicii, Gym Class Heroes, taky Huntrix Golden, to všechno po deváté.
1: Díky, že jste s náma přežili další ráno. My jsme tady vlastně řešili strašně moc věcí i ty zuby. To bylo takový trošku nechutný, ale vlastně jste nás vrátili zpátky do dětství.
0: No, my jsme se hlavně dozvěděli, pro mě novinka, že mléčné zuby můžeš mít i v pokročilém věku.
1: No, i po 40. Spousta z vás má mléčňáky i po 40.
0: Takže vy nás tady normálně učíte. Tak se budeme těšit zítra, jestli se dozvíme něco dalšího zajímavého.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak vám přejeme hezké úterý.
1: Mějte se krásně a zítra zase od česti.
0: Jsme tady. Tak papa.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D48 na 26. kilometru směrem z Nového Jičína na Příbor se srazilo osobní auto s nákladňákem. Zablokovaný je tam celý jeden jízdní pruh, ale kolona se zatím netvoří. V Prostějově v ulici Sídliště Svobody se srazily dvě osobní auta, částečně tam blokují dopravu, tak dejte pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejpozději dnes mají poslední z více než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nových průzkumů, jak kdo si v kampani vede, se už ale nedočkáme. Asistenti přepravy a strážníci vyloučili při kontrolní akci v noci na sobotu z městské hromadné dopravy v Ostravě zhruba každého sedmého cestujícího. Nejčastějším důvodem byla tradičně jízda bezplatné jízdenky. Více než 10 lidí muselo vystoupit, protože opilí obtěžovali ostatní. Ve Frankfurtu nad Mohanem bude dnes večer slavnostně zahájen 78. ročník největšího knižního veletrhu na světě. Čestným hostem je letos Česko, které bude reprezentovat 70 autorek a autorů. Veletrh potrvá do neděle. No a čeští fotbaloví reprezentanti dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po třech porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé bodovat.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Dneska u nás bude opět krásně, jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme kolem 14.
4: Hit Radio Orion.
3: Úterý 6. října, hezký den vám přeje Karla Michalíková, svátek má Hanuš, tak vše nejlepší i vám, co třeba právě dnes slavíte narozky. A třeba máte nějaký svůj seznam přání, který byste chtěli do konce života splnit. A jedna paní taky měla takový seznam, bylo jí 99 let, stále ještě je. a jedno přání splnila policie. Řekneme si o tom za chvilku, teď už. Avicii.

Ladíte Hydrádio Oriona, tohle byla moje oblíbená Golden od Huntrix. Ještě stále to u nás fičí. V Nizozemsku policie zatkla jednu babičku, aby jí splnila přání. Té babičce bylo 99 let a ne proto, že by udělala něco špatně, oni ji zatkli, protože si to ona chtěla zažít. Jo, prostě měla to na svém seznamu přání. Tak přijeli policajti, nasadili jí pouta, odvezli jí na stanici a ona se u toho smála jak malá, úplně si to užívala. To je super, že, když se někdo nebojí si splnit i takovéhle prazvláštní přání. Co vy, co byste chtěli zažít? Třeba tady v Moravskoslezském kraji mě by úplně stačilo, kdybychom si mohli na jeden den odpočinout od všech starostí a jít na nějaký pořádný výlet, třeba do Besky, dát si tam kyselicu a pořádný chleba s česnekem k tomu. Nebo taky by mohlo být zajímavé, kdyby vás někdo třeba symbolicky zatkl za to, že jste celý den jenom leželi doma a nic nedělali, ale místo vězení vás potom vzal ten člověk na pivo a něco dobrého gídlu. To by bylo, co? Takže život je o tom splnit si i ty bláznivé sny, jak slyšíte a vidíte sami, ať už je to návštěva policejní cely nebo prostě jenom klidná chvilka s rodinou a kamarády. Tak mějte pěkný den a nezapomeňte, někdy stačí maličkost, aby se vám splnila velká radost. Tak se radujte i z těch maličkostí.

0: všechno. Emoce, nádherný hlas, melodii. No prostě tohle se povedlo. Harry Styles, Sign of the Times na Hit Radio Orion. Letos už sice festivaly skončily, ale nalákat se klidně můžeme i na další rok. Teď velká hvězda dalšího ročníku Hradu CZ byla odhalená a tentokrát je to jméno, které má k našemu kraji opravdu blízko. Na Hrady CZ 2027 totiž míří Jarek Nohavica, ty brďo. Festival se příští rok vrací už ve 22. ročníku, zastaví se na 8 českých a moravských zastávkách. No a jestli vám teď v hlavě hraje Ostravo, Ostravo, anebo...
1: A i když mě to táhne,
0: mám jízbu na rtu, tak se vůbec nedivím. Hrady, léto, Jarek Nohavica, tohle bude mít atmosféru. Rozhodně se těšíme a nesmíme u toho chybět.
2: Jsou místa, která po setmění vypadají jinak. Místa, o kterých se vyprávějí podivné příběhy, ze kterých běhá mráz po zádech. Hit Radio Orion celý říjen hledá nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Pošlete nám svůj tip na hitradioorion.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hit Radio Orion.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
5: Laminátovou.
4: A voděodolnou.
5: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
4: Přesně.
5: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Když

0: pozvánka.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
4: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
5: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
6: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let.
8: Ikonický

0: www.autopavlas.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

mužská J-Lo, Jennifer Lopez. Nádherná mužská, úžasná zpěvačka, herečka na Hit Radio Orion s hitem Dance Again a Pitbull. No a píše mi tu na náš rádiový WhatsApp jeden týpek a cituju. Čau, to je sice hezké, že tady vychvaluješ Harry Stylese, ale my bychom radši slyšeli něco rockovějšího. Naší srdcovkou je Rasmus a to jsem u vás neslyšel, už ani nepamatuju a asi z toho vykřičníku. Šlo by to napravit? Zdraví Ogaři z výrobny Hální techniky Ostrava. A Gogaři a Libore, co mi tady píšeš, Rasmus tady mám. Pošlu vám je teda v rámci srdcovek, protože určitě je tahle kapela srdeční záležitostí nejen vás z výrubní haly, ale i mnoha dalších našich posluchačů. A srdcovky si můžete mimochodem naladit zase i dneska přesně ve 12, tak na to nezapomeňte.

0: pustit už.
1: Za námi božská Eva Farná, moje desetiletá dcera hrozně touží na její koncert. Strašně jako pořád mluví o tom, že až bude další Eden, tak tam musíme jet. I když jsme teda Evu slyšeli a viděli už hodněkrát naživo. Další Eden teda nevím, to asi v dohledné době nebude. Ale Eva Farná bude součástí ostravského Majálesu v květnu příštího roku tady v Ostravě. Takový velký tahák, si myslím. Takže to jsem teda dceři slíbila, že jí tam vemu. Každopádně léto daleko, daleko před námi, ještě musíme přečkat celou dlouhou zimu a jaro. Co nás ale čeká v dohledné době, to už ví kluci z naší redakce.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Víno, burčák a k tomu atmosféra jednoho z nejkrásnějších tuzemských hradů. V sobotu 10. října se na Helštýně koná hradní vinobraní. Od 10 dopoledne můžete ochutnávat vína i burčák, chybět nebude dobré jídlo a od 2 zahraje kapela Lončáci z Modré. Od 3 se pak můžete zapojit do sběru a tradičního šlapání hroznů nebo si vyzkoušet pití burčáku na čas. Vstupenky není potřeba kupovat dopředu, pořídíte je přímo na místě. Hradní vinobraní na Helštíně v sobotu 10. října od 10 do 5.
2: Víme, co se děje v...
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
6: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën?
10: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny a k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8%.

0: super.
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopij a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
3: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
4: Kovona systém Český Těšín.
5: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
4: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Motorkáři pozor! Mega výprodej v motoparku! Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se na motorku už nyní za skvělé ceny na motopark.cz.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
13: Hit Radio Orion.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D1 na exitu 357 směrem na Bohumín na sjezdu na Ostravu se srazilo osobní auto s dodávkou, tak tam počítejte s omezením. A ve Frenštátu pod Radhoštěm v ulici Záhuní se srazily 3 osobní auta, došlo tam i k vážnému zranění, tak počítejte s omezením provozu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky České republiky na období 2026 až 2029. Řekl to minister kultury Otto Klempíř. Realizace návrhu bude zajišťována akčním plánem. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Radní Prostějova schválili vypsání zakázky na dlouho připravovanou stavbu krytého 25-metrového bazénu za zhruba 750 milionů korun. Vypsání tendru na největší investiční akci v novodobé historii města radní schválili na posledním zasedání před komunálními volbami. Šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou čeká debata s poslanci o blížícím se summitu Evropské unie. Řešit se bude konkurenceschopnost, podoba víceletého rozpočtu po roce 2028 nebo podpora Ukrajiny. Poslanci budou dnes také debatovat o aktu o dostupném bydlení. No a tenista Jiří Lehečka bude dnes bojovat o titul v Tokiu proti třetímu hráči světového žebříčku Carlosi Alcarazovi ze Španělska. Finále je na programu od 11 hodin našeho času. Lehečka by mohl oslavit turnajový triumf na okruhu ATP po třetí. Loni vyhrál v Brisbane a o rok dříve v Adelaide.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupají až na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme kolem 14 stupňů.
0: Hit Radio Orion.
3: Hezké dopoledne s datem 6. října vám je dnes přeje Karla Michalíková. Pro lepší náladu posílám Black Eyed Peas, tě vás určitě roztancuju.

0: Hit Radio Orion.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posláš.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj na Hit Radio Orion. Jsou lidi, kteří se do nebe tak dostanou jakože úplně automaticky a Steve Gregg je podle mě úplně přesně jeden z nich. Čtu tady i teďka si jeho příběh. A když se mu v roce 2012 stalo to, že mu umřel jeho milovaný pes Wolfgang, tak šel do útulku a vzal si domů nejstaršího psa, kterého tam našel. 12-letého čivaváka Elroye, který měl nemocná kolena a taky srdeční vadu. No a Steve už u toho zůstal. Desítky starých a nemocných psů dostali díky němu domov a klidný závěr života. Teď má dům plný starých pejsků, ale Steve říká, že tím zároveň pomohl sám sobě vyrovnat se se ztrátou svého Wolfganga. Takže jestli existuje psí ráj, tak myslím, že tam má Steve Gregg už teď rezervované místo v první řadě jako jejich parťák. A je to krásné. Jako mít prachy na všechny ty léčby starších pejsků, tak si taky adoptuju bobátka. Úplně všechny. Že jo? Kdo ne?

nejlepší playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem.

0: Britney Spears na Hitrádiu Orion. Doufám, že vás potěšila a možná vám i zlepšila náladu. Přejeme vám hezké dopoledne. No a 217 let nikdo nevěděl, co stojí v jednom Napoleonově tajném dopise. A pak přišla umělá inteligence. Americký inženýr Carter Church dal jeho kopii a za 6 hodin byla tahle šifra rozluštěná. Dopis z roku 1809 měl asi 13 znaků, směs čísel, písmena, podivných symbolů. Napoleon v něm řešil pohyb vojáků před válkou s Rakouskem a dával tak generálovi jasné instrukce. Takže zatímco my AI používáme na udělej mi, já nevím, jídelníček na zítra nebo kolik schodů to je ke štramberské trubě, tak ona mezi tím rozluští Napoleona, pojďte se na to. I tohle ona umí jako masakr, kam až tohle zajde, netuším. A my jdeme k Dua Lipě právě teď.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
8: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Já jsem nevinný.
5: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
2: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
6: Bacha, Benka.
2: Z vězeňského prostředí.
7: Tady všechno všech. Tady kolko, jasný more.
2: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hitrádiem, když jste zase v práci a ve škole
10: s celou partou
2: a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.
11: Okay.

Jestli máte doma fanouška Formule 1, tak zbystřete. Od pátku do neděle budou Dolní Vítkovice patřit závodům. Dorazí tam Owen Racing Road Show a k vidění budou hned dva monoposty McLaren. Ale nebude to celé jenom o koukání, můžete si sednout do závodního simulátoru a zkusit zajet nejrychlejší čas. A vítěz celého víkendu si pak odnese sběratelskou mini helmu Landa Norrise. Wow! K tomu na vás čeká výstava bezpečnostních prvků Formule 1 a v neděli také společný běh. Owen Racing Road Show Dolní Vítkovicích od 9. do 11. října. Pozor, vstup i celý program jsou zdarma, tak si to nenechejte ujít.

0: a Ram Pam Pam. Ladíte Hit Radio Orion.
1: Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Je to pravda, nebo lež?
0: No a blíží se nám dušičky, blíží se nám Halloween a my hledáme nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. A vy nám je pomožte najít a my vám za to dáme 10 000 korun. Veškeré info najdete na našem webu hitradioorion.cz a my se i každý týden zaměříme na nějakou kategorii a budeme společně hledat místa, která mají pořádnou atmosféru. Tenhle týden to jsou hrady a zámky. Na našem Instagramu už tuhle hru najdete, tak si klidně zapojte, ale zapojte se hlavně teda na tom našem webu, kde se můžete přes soutěžní formulář vyplnit to, co vám připadá na Moravě a ve Slezsku úplně, ale úplně nejvíc scary. To nejstrašidelnější. No a jednoho z vás potom vyberem, odměníme 10 litry, za které si třeba můžete koupit halloweenskou výzdobu na celý váš barák.
1: Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska
2: na Hit Radio Orion.
3: Nabídka pracovních míst.
4: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Výběr najdete na hitradioorion.cz. Vyber si ze široké nabídky Direct Auto.

0: dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
6: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na Argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Tuto zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
10: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
11: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
12: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
15: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
16: Hit Radio Orion.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Zlínsku v Otrokovicích v Tylově ulici srazilo osobní autocyklistu. Na místě zasahují záchranáři a policie. Na dálnici D1 na 210. kilometru směrem z Brna na Vyškov se v levém pruhu srazily dvě osobní auta a kolona už tam má zhruba 3 kilometry. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-192.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práci déle než rok marně hledá v Česku téměř 130 tisíc lidí, meziročně o 17% víc. Zatímco celková nezaměstnanost poslední dva měsíce stagnuje, dlouhodobá dál se trvale přibývá. Nejvíc ohrožuje mladé lidi a lidi s nižším vzděláním, a to i víc než v ostatních zemích Evropské unie. Miniaturní druhy i více než metr vysoké orchideje nabídne letošní prodejní výstava Klenoty pralesa ve sbírkových sklenících výstaviště Flora Olomouc. Od 16. října do 1. listopadu tam návštěvníci uvidí tisíce květů orchidejí a dalších exotických rostlin z různých částí světa. Po dlouhých dnech převážně teplého a stabilního počasí čeká velkou část Evropy výrazná změna. Studená fronta přinese citelné ochlazení, místy až o 15 stupňů Celsia. V dalších dnech se navíc začne více prosazovat vlhčí proudění od Atlantiku, které přinese proměnlivější počasí a větší teplotní výkyvy. No a hokejisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 8. kola Extraligy Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. Kometa je 11. Motor bodoval i ve 4. domácím utkání v sezóně. 3. vyhrál. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Robert Lantoši.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
3: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami od 20 do 23 stupňů.
0: Hit Radio Orion.
3: Krásné slunečné dopoledne vám přeje Karla Michalíková. Posílám Linkin Park, taky Alexe Vorena, tak si je užijte.

0: tady v Ostravě. Ale ještě dřív bude Ostrava hostit mistrovství Evropy v curlingu. Možná curling znáte hlavně jako ten sport, kde někdo pošle po ledě kámen a další dva před ním ze všech sil zametají. Jenomže za pár týdnů budeme mít skvělou příležitost zjistit, co na tomhle sportu vlastně je, protože, jak už jsem řekla, Ostrava bude hostit mistrovství Evropy v curlingu. A je to docela velká věc. Evropský šampionát se totiž v Česku uskuteční vůbec poprvé. Co nás čeká, proč byste měli dát curlingu šanci, probereme právě teď s předsedkyní Českého svazu curlingu Karolínou Frederiksen. Tak ahoj, vítej u nás, Kájo.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak Kájo, začneme úplně jednoduše. Mistrovství Evropy poprvé v Česku a rovnou v Ostravě. Jak velká věc to pro český curling je?
1: Obrovská. To se vlastně skoro nedá popsat. Je to přesně, jak jsi řekla, poprvé na český půdě, obrovský šampionát po olympiádě, kdy samozřejmě curling rezonuje všude možně, nejenom v Čechách, ale i v zahraničí, takže je to velká věc.
0: Hmm. No a proč teda právě Ostrava? Co rozhodlo o tom, že evropský šampionát zamíří právě k nám?
1: Naprosto jednoznačně vaše sportovní pohostinnost. Hmm. Ostrava je známá, a to nejenom po Čechách, ale zase i jinde po světě, tím, že tady má naprosto skvělý fanoušky, lidi, kteří na sporty a nejenom na ty hlavní, jako fotbal, hokej, chodí, že dokáží ocenit tu snahu, výkony a dokáží udělat skvělou atmosféru. A my jsme si vědomi toho, že všechny sporty dělá vlastně celý ten obraz, dělá ta atmosféra, tak jsme nechtěli tohle v žádném případě podcenit a zaměřili jsme do Ostravy. Hmm. A tady bych určitě měla zmínit ještě jako druhou důležitou věc, a to je to věc, kterou si možná třeba řada lidí neuvědomuje, ale vy na severu Moravy máte skvělé podmínky pro sport a podpora kraje a města, kterou tady jako sportovcům a sportům nabízejí, je opravdu nevídaná. Hmm. Takže je krásně, že se tady snoubí ta politika i s lidma, kteří fandí. A to je vlastně potom jako skoro radost něco organizovat.
0: Souhlasím. Pojďme pomoci i lidem, kteří třeba curling znají jenom z televize, jako já, se přiznám. Jo? Jak by si úplnému začátečníkovi jednoduše vysvětlila, o co v tomhle sportu jde?
1: No, tak já jsem teď jela vlakem s pánem a on se ptal, co dělám, tak jsem mu říkala, že teď dělám něco pro curling, a on tak na mě koukal, tak jsem říkala, víte, co to je, to se posílají kameny na ledě. A pak jsem teda zjistila, že to byl hrozný fanoušek, viděl všechny zápasy na olympiádě, takže jsem mu to asi vysvětlovala zbytečně, ale vždycky začínám takhle, že se teda šoupou kameny na ledě. Ale ve skutečnosti je to vysoce strategická hra, a zároveň i v celku hodně fyzicky náročná, vyžaduje velkou koncentraci, přesnou strategii. A takže vysvětlit to vlastně jako jednou větou mi vždycky dělá velký problém.
0: Hmm, to věřím. Mě třeba hrozně zajímá, proč se před tím kamenem vlastně jako zametá. Jo? Co tím hráči dokážou ovlivnit tím zametáním?
1: A hráči tím dokážou ovlivnit směr a v uvozovkách i rychlost kamene. To v uvozovkách je myšleno tím, že oni tím zametáním, tím sněžový tření a vlastně tím jako trochu mikroskopicky a rozpustí led a ten kámen potom klouže dále. On jako nezrychluje, proto jsem říkala rychlost v vozovkách, ale dojede dál. Takže metaři standardně jakoby sami od sebe zametají proto, aby ho dotáhli co nejdál, a to, když řve na ně ten člověk v kluzích skip, tak to je z toho důvodu, že on potřebuje zároveň změnit i směr toho kamene. Hmm. Což jde změnit jako o nějaký centimetry, milimetry maximálně, jako maximálně nějaký jako centimetr. Nejde to změnit o půl metru, metr, ale ono u nás právě ty milimetry nebo i zlomky milimetrů hrajou vlastně hrozně velkou roli.
0: Hmm. Takže vlastně, když se na curling díváme, tak on vypadá jednoduše, ale asi úplně nebude. Co je na tom úplně to nejtěžší? Přesnost, taktika, fyzička nebo udržet ty nervy? Co nejtěžší?
1: No, právě všechno dohromady.
0: Všechno dohromady.
1: Všechno dohromady to skloubit. Protože u nás nestačí být jenom na tom hrozně dobře fyzicky nebo dobře mentálně. Všechno se musí dát dohromady. A je to opravdu o tom, že člověk musí být dobře fyzicky připraven a musí mít za sebou vysoké hodiny tréninku, protože jde strašně moc o přesnost a do toho samozřejmě vstupuje strategie, koncentrace, komunikace a potom udržet nervy na úzdě, což...
0: Takže
1: což
0: i psychická odolnost.
1: Psychická odolnost.
0: No, o curlingu se někdy mluví jako o šachu na ledě, už jsem to slyšela několikrát. Sedí to? Jak moc dopředu musí hráči teda během toho zápasu přemýšlet? Jak moc dopředu?
1: A sedí to. Ten pán vlastně z vlaku mi říkal, no já myslím, že to je spíš jako kulečník na ledě, tak jsem říkala, dobře. Ano, je tam ta podobnost s tím, že jsou tam úhly, který vlastně jako řešíme. A přemýšlí se dopředu, přemýšlíte vlastně ještě před začátkem zápasu. Už si stanovujete taktiku, jako jak budete hrát, jestli budete začátek víc defenzivně, ofenzivně, jestli jako třeba, když ten tým znáte, víte, jako kde jsou potenciální slabiny, kdy toho jako využít, kdy zaútočit. Takže ta strategie jde jakoby od začátku a potom před každým endem my hrajeme, mistrovství Evropy se hraje na 8 endů, což je taková ta sada, kde se přehází kamen na jednu stranu, spočítá se skóre a pak se hraje zase zpátky. Tak to jedno přeházení se jmenuje end a před každým endem se ten tým sejde a domluví se, jak bude hrát. Takže tam se udělá jakoby strategie na těch 16 kamenů, což ale se může jako klidně stát, že po jednom, dvou odhozených kamenech, které nedopadnou tak, jak byste si představovali, tak tu strategii musíte úplně přeházet. Takže ty základy jsou opravdu jako od té zápasové strategie po endové strategie na to, že to prostě měníte. A i když se hrajou třeba kameny, tak kolikrát tam jsou varianty, jakože je varianta A, když to dopadne úplně nejlíp, a pak je varianta B, kdy je to taky dobrý, ale je to třeba úplně jakoby jiná varianta. Takže i potom opravdu v průběhu toho kamene, ta komunikace je právě o tom, aby když to není úplně dobrý, tak aby se vymyslela, vykomunikovala ta možnost té varianty zahrát třeba trochu jinak, ale pořád ještě s tím jde pracovat.
0: Takže jestli jste, milí posluchači, curlinga zatím znali jako já jenom jako ten sport z kameny a košťaty, tak na konci října máte ideální příležitost poznat ho trochu líp. Mistrovství Evropy v curlingu bude od 27. října do 1. listopadu v ostravské RT Turax aréně a my za chvilku zjistíme, komu budeme fandit a hlavně, jestli si curling naživo užijete, i když jeho pravidla vlastně vůbec neznáte. Zůstaňte s námi.

0: u nás lákáme na něco, co jsme tady možná ještě nikdy neměli. A to je mistrovství Evropy v curlingu, které bude letos vůbec poprvé v České republice. Hostit ho bude Ostrava a s námi je u toho Karolína Frederiksen jako předsedkyně Českého svazu curlingu. Tak ještě jednou pěkné dopoledne, Kájo.
1: Hezké dopoledne.
0: A pojďme rovnou k tomu nejdůležitějšímu. Komu budeme v Ostravě fandit, kdo bude reprezentovat Česko?
1: Muže bude reprezentovat tým Lukáše Klímy, což je tým, který se představil na olympijských hrách a je vlastně pro letošní sezonu posílen o Vítka Chabečovského, což je taky kluk, který reprezentoval Česko na olympijských hrách, ale ve dvojici s Julií Zellingrovou. Takže teď vlastně se domluvili na spolupráci, protože se rozhodli nebo zkouší to posunout ještě o kousíček dál a jedou teď v pěti spolu s Vítkem. Mm-hmm. Takže to bude určitě velmi silný tým a hrozně se na ně všichni těšíme. Oni se teď vrátili z Kanady a budou za týden hrát světový pohár v Praze, tak to bude poprvé, kdy já je uvidím, takže se na to jako těším a potom v Ostravě.
0: Tak se rozehrajou,
1: přesně tak, takže se hrozně se na to těším. Je to zase, jak vždycky, když přijde někdo nový do týmu, tak je tam trochu jiná energie, trochu jinak to funguje, hrozně se na to těším. Mm-hmm. Vypadá to, zase mi viděla na tréninkách, vypadá to fakt dobře.
0: Mm-hmm. A co ženský tým?
1: A ženy, tak to tady teď máme vlastně jako úplnou novinku, poprvé to pouštíme do éteru, mm-hmm. To mě možná naše média oddělení zabije, protože jsme to měli zveřejně zavřeje první na svazu, ale máme tady novinku, protože původně jsme do toho měli jít s úplně mladým týmem, novým týmem, které tady měli vlastně startovat poprvé na svojí jako olympijské cestě na olympiádu za 4 roky a samozřejmě jako neskušený nebo ne tak zkušený tým, ale nakonec se nás požádali, jestli by jsme nemohli udělat změnu. Bylo to způsobené i tím, že jedna z hráček laboruje trochu se zraněním vazů, tak se domluvili s jinou a ne bývalou vlastně reprezentantkou Alžbětou Zellingrovou, jestli by je neposílila na Evropu a my jsme jim to dovolili, protože oni nás vlastně přesvědčili tím, že říkali, že ten začátek začínat úplně jakoby od nuly, kdy nic neumíte, takže to, nebo ne, neumíte, ale kdy nemáte ty zkušenosti, je vlastně jako náročný a že by využili Bety k tomu, že je kus té cesty odmentoruje a pak se teda oddělí a oni o ty polem cestě půjdou dál už jako ty mladý, ale posílený o tu zkušenost z Ostravy. Mm-hmm. A my jsme jako za to rádi z toho důvodu, že v tu chvíli ten tým bude výrazně silnější a věřím, že i české ženy budou moc promluvit do boje o semifinále, anebo se pohybovat opravdu jako v těsném sousedství toho boje o semifinále. Mm-hmm.
0: Tak to držíme tady obrovsky palce a uvidíme v Ostravě třeba i opravdu evropskou curlingovou špičku.
1: A uvidíme dokonce nejenom evropskou, ale světovou. A já se omlouvám, já jsem ještě chtěla říct těm našim jako mužům, že u nich máme cíl právě postup do semifinále, takže tam doufáme, že se opravdu představí v tom nejzářivějším světle a že to i výsledkama bude odpovídat.
0: To je důležité doplnit.
1: A co se týče té světové špičky, tak přijede. Přijede spoustu velkých men. Vlastně holky třeba začínají proti Švýcarkám, který vede Alena Pec, což je pětinásobná mistryně světa. Wow. A teď stříbrná olympijská medailistka, teď z her v Miláně. Přijedou Švédové olympijský vítězové a přijedou ze Skotska, tam taky máme olympijský medailisty. Mm-hmm. A ze Švédky jsou vedené zlatou olympijskou medailistkou, Italky, takže je tam spoustu zajímavých hráčů a teď se trošku vrátím k tomu, co jsem řekla před poslední písničkou, a jak je to první šampionát po olympiádě, takže nový olympijský cyklus, tak některé ty týmy se přeskládaly, někde odešel jeden hráč, někde se to přeskládalo úplně celý a je to takový jako ještě někde nesehraný, ale bude to mít úplně jinou energii a hrozně se na to těším. Strašně se těším na ten jako nový tým, který chcem vlastně teď nastoupit jako nový tým a za 4 roky uvidíme bojovat o medaile na olympiádě, ale oni budou bojovat o medaile už tady a budou hrát skvělej curling. Není to vůbec o tom, že by to, že se skládají, znamenalo, že nebudou hrát dobře. To vůbec. Oni budou předvádět špičkový curling, ale ještě tam bude právě to hezký, jak nebudou mít vybroušenou tu komunikaci a budou chvilkama jakoby naivní a nejistý, ale bude to určitě skvělej curling a skvělej zážitek.
0: No a jaká je vlastně atmosféra na curlingu? Může se tam jako běžně křičet, nebo tam musíme sedět a být potichu?
1: Třeba v Miláně, teda respektive v Cortině, jsem jako měla opravdu pocit, že ta tribuna spadne. Poprvé v životě jsem si říkala, tohle ta hala nemůže přestát. A přestála teda. Ale ne, na curlingu se může fandit, může se křičet, může se skandovat. My to máme rádi, sice se samozřejmě někdy občas stěžuje, že se pak jako neslyší tým sám jako na sebe, ale všichni curleři mají rádi, když je bouřlivá atmosféra. Takže naopak se právě jako těšíme na to, že by se mohlo zopakovat třeba právě to, co bylo v té Cortině, že opravdu celá hala bude prostě fandit, budou se překřikovat fanoušci jedné země s fanouškama druhé země a bude se jako zuřivě fandit.
0: No a je to i pro děti? Můžeme tam třeba vzít do té arany i děti sebou? Nebo jo,
1: určitě,
0: zákaz?
1: Určitě, ne. Určitě můžete, to není vůbec problém. My na rozdíl třeba jako od fotbalu, hokeje, tak máme kulturu takovou, že ty fanoušci se sice překřikávají, ale pak prostě jdou v pohodě třeba spolu na pivo. Je úplně normální, že po zápase pak vidíte, jak jako Ital se objímá se Scottem a jdou si dát prostě spolu drink, přestože chvilku předtím na sebe jako pohulákali. Takže ta atmosféra je opravdu jako super přátelská a bát se o bezpečnost nikdo nemusí. A samozřejmě otázka je, jak malí děti to bude bavit, jako dívat se na 2-hodinový zápas, ale my chystáme i poměrně velikou fanzónu, takže děti, které nebude bavit curling, tak jde vyšoupnout ven, ne před stadion, myslím ven jako na ochozy a tam budeme mít spoustu aktivit od stolního curlingu přes street curling, přes zkoušku zametání, po různý deskový hry, malování na obličeji, spoustu věcí, takže určitě berte děti sebou.
0: Takže slyšeli jste naši milí posluchači, vemte i děti mistrovství Evropy v curlingu od 27. října do 1. listopadu v RT Torax Areně v Ostravě. A jestli jste curling ještě nikdy neviděli naživo, tak letos máte ideální příležitost to napravit. Karolíno, díky moc, že jsi za námi přišla. Držíme palce, ať se celé mistrovství v Ostravě povede a samozřejmě budeme u toho. Děkujeme za návštěvu.
1: Děkuji a těšíme se na to.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
5: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
6: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
5: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
6: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
7: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nopová folie Dekdren 8 mm, nyní za skvělých 25,90 Kč haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dekdren za super cenu. Více na Dek.cz.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Nejlepší čas na nákup motorky? Právě teď. Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové stroje za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
15: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři natěrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři natěrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226. Smalování neděláme divadlo.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Flashbanka.
1: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: koncert Lady Gaga vás sice nepošleme, ale můžeme vás poslat na koncert jiné zpěvačky. Pokud byste chtěli vyrazit na Kateřinu Marii Tichou s kapelou Benjis, která zaspívá a zahraje už ve čtvrtek 15. října v ostravském baráku Music Clubu, zavolejte mi právě teď na 591 001 001 a někoho z vás tam pošleme. Ten koncert je v rámci jejího podzimního turné a ten, kdo se mi dovolá jako první, dostane rovnou dvě vstupenky. Tak halo, halo, kdo tam? Halo, halo.
1: Ahoj, tady Markéta.
0: Ahoj Markéto, odkud voláš, prosím tě?
1: Já volám z práce z Ostravy.
0: Z Ostravy, výborně. Takže to máš kousek do Barák Music Clubu.
1: Jo, jo, jo.
0: Voláš jako první a to znamená... Gratuluju, lístky jsou tvoje. Doufám, super, že děkuju. Máš velkou radost při dnešku. A zeptám se, koho vezmeš sebou na Káťu?
1: Vemu manžela.
0: Manžela, tak samozřejmě. Zůstaň mi na telefonu, pořešíme detaily a vás ostatní můžu nalákat i na zítřek, protože i zítra budeme hrát o tyhle lístky, tak zůstaňte s námi.

0: dohrávají nám Fool's Garden se svým Lemon Tree. Před chvilkou jsme udělali velkou radost Markétě, která se nám dovolala jako první a tím pádem se vyhrála dva lístky na koncert Kateřiny Marie Tiché. O tyhle lístky nicméně budeme soutěžit ještě dál, tak nás určitě laďte i dál, ať o to nepřijdete, protože tohle bude naprosto boží koncert. S vámi se pro dnešek loučí Karla Michalíková zase zítra v 9 na značkách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
5: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Terači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Terači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
7: 800 226 226.
6: Smalování neděláme divadlo.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
9: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude. Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
16: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
17: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
7: Potkala jsem včera kamaráda ze základky, jindy bych ho asi viděla ráda, kdyby to bylo v nějaký lepší moment, ale nesla jsem zrovna odpadky, měla jsem tepláky, v druhý ruce jsem místo těch odpadků nesla zase koblihu, ládovala jsem se a nebylo to úplně jako příjemný v takovýhle situaci. Tak jsme se ptali, kdy jste někoho nějak nechtěně nebo v trapné situaci potkali vy.
18: Ahojky, mně se tenkrát stalo, že když jsem byla na koupališti, šel kolem kluk a nějak jsem si myslela, že je to spolužák ze střední. A my na střední jsme měli na koupališti, šel kolem kluk a nějak jsem si myslela, že je to spolužák ze střední. A my na střední jsme měli zkratky třít jako Elko,

0: Radio Orion.
1: Zlepši si náladu. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě v Orlovské ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením. No a v Ostravě v Domovské ulici v úseku mezi ulicemi Klasná a na Konečné je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Rozhodně jeďte jinudy. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš. Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přeje Lucie Reňková. Nejpozději dnes mají do schránek dorazit poslední hlasovací lístky s kandidáty na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu také lístky s kandidáty na senátory. Nové průzkumy, jak se kdo v kampani vede, už zveřejňovány nebudou. No a komunální volby se blíží a jak správně křížkovat, aby hlas platil. Možné jsou tři způsoby a detaily teď přidá mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
11: Buď volič označí jedním velkým křížkem celou kandidátní listinu a tím dá všechny své hlasy této straně. Druhou možností je udělit malé křížky jednotlivým kandidátům napříč různými stranami. A třetí možností je obě varianty zkombinovat. To znamená označit jednu stranu velkým křížkem a zároveň dát malé křížky vybraným kandidátům z ostatních stran.
10: U senátních voleb je to jednodušší, vyberete jednoho kandidáta a jeho lístek vložíte do úřední obálky. Babí léto v Evropě postupně končí. Od středy do pátku přejde přes kontinent studená fronta, která srazí teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a v závěru týdne bude větrno i deštivo s teplotami kolem 10 až 15 stupňů. Teď se podíváme k nám.
2: Firmou roku Olomouckého kraje se letos stalo zemědělské družstvo Unčovice, hospodařící na Olomoucku. Živnostníkem roku je Veronika Fischerová z Bělkovic Lašťan u Olomouce, která se zabývá návrhy a výrobou kabelek a doplňků. Výsledky krajského kola soutěží Firma roku a Živnostník roku vyhlásili organizátoři v Olomouci.
12: Proti slunci to je ono. Spolehně.
2: Dnes nás odpoledne na Moravě a Zeslesku čeká příjemné markýzy, to bude jasno nebo skoro jasno a docela teplo. Teploty se budou pohybovat od 20 do 23 stupňů v Beskydech a jestli...

tady u nás v rámci našeho hudebního menu opět budu servírovat vlastně jeden hlavní chod za druhým, jo? A nebo možná spíš jeden hudební desert za druhým, protože začínají srdcovky. Mám tady 5 legendárních hitů, které půjdou po sobě a ten 6. pak půjde opět na vaše přání. My si dneska dáme mimo jiné i takovou ochutnávku ze 70. let, ale v novější podobě. Mám tady další cover verzi legendárního hitu, konkrétně tady z roku 1974. A pak skupina Ugly Kid Joe v roce 92 si to vzala pod své kytary, pod své dirigentské umění a udělali z toho vlastně jako baladu, která nakonec se stala slavnější než originál. Cats in the Cradle. Kočky v kolébce. Co to asi znamená? Přemýšlejte, za chvilku vysvětlím.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky a Cats in the Cradle je v překladu kočky v kolébce. Co to znamená? Co to znamená? Nemá to nic společného třeba s českou větou do pěti, medvědi jsou v doupěti, nebo že je krocan v troubě. Nic takového. Kočky v kolébce je vlastně jako velmi abstraktní vyjádření vztahu táty se synem. Tahle píseň je vlastně o tátovi, co je pořád v práci a nemá čas na to, aby si hrál se svým synkem, když je malej. A jeho syn tenkrát říká, až vyrostu, chci být jako ty, táto. Když ale syn dospěje a táta by s ním konečně chtěl trávit čas, tak syn už nemá čas zase na něj, protože je zaneprázdněn vlastní rodinou a vlastní prací. A v tu chvíli si jeho táta vlastně uvědomuje, že ten syn mu je opravdu podobný. Je to brutální zrcadlo reality, ale jako brutální. Jo, možná, že přesně takhle jste to zažili i vy. No a v rámci dnešních srdcovek, pojďme teda zavzpomínat i na naše rodiče. Zajímalo by mě, chtěli jste být jako malí tím, čím byli vaši rodiče? Chtěli jste dělat stejnou práci a děláte ji nakonec, anebo jste šli úplně jiným směrem? Dejte vědět na 777 937 777 a my si mezi tím dáme srdcovku s číslem 2. Dámy, tohle je pro vás. ABBA na Hit Rádiu.

0: Welcome to Sexy, Rides at Fred.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To mě baví, tato srdcovka, to mám fakt rád. Doufám, že vy taky, že vám zlepšila dneska náladu. Výborně se hodí ještě tady do toho babího léta, které nám tady tento týden evidentně definitivně skončí. V rámci srdcovek tak dneska máme téma, jestli jdete ve šlépějích svých rodičů, jestli jste si jako malí vysnili to, že budete jednou dělat stejné povolání, jako dělají vaši. Tak mám tady třeba zprávu od Lucky. Ahoj, moje mamka byla učitelka. Jako malá jsem si často hrávala na školu a učila jsem panenky a plyšáky. Pak jsem se na škole zařekla, že učitelka nikdy nebudu. No a dnes je mi 36 a jsem učitelka. Zdraví Lucie z kabinetu. Krásný. Děkuju za tuhle zprávu. Ahoj Kýříku, tak Abba, která hrála, to je moje srdcovka a vykouzlil se mi úsměv za volantem. Zatlačila jsem i slzičku, ale moje maminka pracovala v kravině a já udělala učňák a pak jako starší ekonomiku při práci, takže úplně jiný směr. Díky za písničku, boží, moc díky, Pavle. Taky děkuju, jsem rád, že se i vy takhle občas dojímáte při srdcovkách, ale o tom to je, o tom ty vzpomínky vlastně jsou. Ahoj, nedělala jsem a nechtěla jsem dělat práci jako můj taťka, ale bohužel osud tomu chtěl jinak a on před 2 lety odešel, tak se mi převzala po něm. Zdravím do rádia, ano, dělám práci jako můj táta. On je řidič a já už též. Dlouho jsem se hledala v zaměstnání, až jsem našla. Ať si za volantem teda jednou nohou v kriminále, tak je to ta nejlepší práce, jakou jsem kdy dělala. No jo, no, to jsou geny. Jak se říká, geny nevyčuráš. Tak šťastnou cestu za volantem, dejte i vy vědět na 777-937-777, jak je to u vás. A my si dáme další boyband A1 na Hit Radio, rok 2020.

0: opravdové fajnšmekry. Ne každý to zná. Texas Black Eyed Boy, tohle se opravdu jako často nehraje. A pokud je tohle vaše srdcovka,
1: Klobouk dolů.

0: Texas Black Eyed Boy. A já jsem udělal přesně to, za co bych si normálně nafackoval.
1: Srdcovky Hitradia.
0: Tohle je přesně to, co jsem nesnášel. Nikdy jsem to neudělal, mimochodem, to jsem udělal poprvé asi. Ale tohle jsem přesně nesnášel, když jsem ještě jako kluk seděl u rádia. Nahrával jsem si ty písničky na kazetu, že jo, byl jsem tam připravený. Vždycky jste museli dát jako rec a play dohromady, že jo, aby se to nahráli. A už se to blížilo ke konci ta písnička a pak do toho někdo začal žvanit. A já, proč? Pro boha živýho, proč? No tak teď jsem to přesně udělal, tak takový to je. Tada! Nemáte zač? Vrátil jsem vás zpátky do 90. V rámci dnešních srdcovek, slibuju, že už to neudělám. Každopádně v rámci dnešních srdcovek, tak jsme vzpomínali i na to, jestli jste šli ve šlepích vašich rodičů. Mám tady ještě pár zpráv, jako třeba tady, ahoj Jirko, já to vezmu z jiného pohledu. Mému malému je 16 let a už odmala mu říkám, že nechci, aby řídil kamion. Je to práce na prd, nejsi pořád doma. Jestli tomu tak bude nebo nebude, tak samozřejmě nezabráním, ale dal se teď na dráhu elektrikáře a mluví o tom, že bude mít jednou svoji firmu. Takže ho v tom plně podporuju a dělám všechno proto, aby jako já za ten volant nesedl. Hezký den, Roman. Romanek, bravo, dobrý, super, to podporuju. Navíc, jestli mu to vyjde, tak trefí jackpot. Já jsem teďko nedávno platil elektrikáře a když jsem viděl tu fakturu, tak jsem chtěl bodnout vidličku do zásuvky a pak i do voka. Takže dobrý. Další zpráva, ahoj, můj táta je voják, jeho táta byl taky voják a já jsem černá ovce rodiny. Na vojně jsem byl, ale nechytlo mě to, takže jsem šel jiným směrem, pracoval jsem dlouho v obchodu a teď jsem v IT. Táta to těžce nesl jeden čas, dneska už je to v pohodě. No jo, ty představy takový někdy jsou, ale já to znám, já jsem taky jako malej, tak jsem se doma hrával s granátama. Táta je voják a jeden čas byl i pyrotechnik, takže jsem doma měl vojáčky a skutečný granáty, který jsme rozebírali s klukama, no. Zase bylo ticho v pokojíčku. Je 12.25, za chviličku si dáme srdcovku na vaše přání. Co byste dneska chtěli slyšet? Dejte vědět na 777-937-777 a je mi jedno, jestli to bude vaše srdcovka, anebo třeba srdcovka vašich rodičů.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součást nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Ostravě Přívozu za 4,5 milionu korun. Rodinný dům v Mokrouších u Plzně za 8 milionů 990 tisíc. Byt 1+1 v Chrudimi za 3 miliony 180 tisíc. Rodinný dům v Zásmukách u Kolína za 7 milionů 590 tisíc. A rodinný dům v Moravském Žižkově u Břeclavy za 3 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
12: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
1: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
13: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
14: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Nejvíc zábavy, soutěží a informací na jednom místě? Sleduj Facebook, Instagram a TikTok Hit Rádia. Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 33 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady srdcovka na vaše přání a dneska vybírám píseň od Gabriely z Olmíku, která má super nápad na písničku. Tenhle song nás vezme 40 let zpátky, konkrétně do roku 1984. 1984. Tohle, když si člověk jako řekne, tak pořád mám hlavě, že to nemůže být zas tak dávno, že jo? Možná si pamatujete přesně, co jste dělali v roce 1984. A přitom ten svět vypadá teď úplně jinak. A tenkrát, prostě teď žijeme reálně jako ve sci-fi, jo? Ani Fantomas by si to nedokázal představit tenkrát, jak bude vypadat rok 2026. Když si jenom vemete auta, jo? Tak teď elektrický auta, ty designy, který to má vevnitř, všechno, jak se to ovládá, jenom gestama, některé auta už dokonce jezdí úplně sami. No a tenkrát v roce 1984 tak třeba vyšlo legendární Erko, že jo, Škodovka. No, to je prostě úplně jiný svět. A když už jsme u těch aut, tak právě my si dáme skupinu, americkou skupinu The Cars a jejich hit Drive. A já jsem strašně rád za tenhle výběr, protože to je tak pozitivní píseň. To je tak krásná balada. Tohle vás v tomhle šíleném uspěchaném světě reálně na 3,5 minuty zastaví, abyste si ten život taky užili. Mimochodem, objevila se tahle píseň i ve filmu 50krát a stále poprvé. Je to skvělý. Gáby, moc děkuju za tuhle srdcovku na přání.

0: Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si, člověk, když se zaposlouchá do toho textu, tak najednou má úplně jako jiný význam, že jo, po tom, co ohlásila Eva Farna, tedy rozchod. Teď to řeší úplně všichni, jo. My se tomu věnovat nebudeme, protože prostě za prvé je to bulvár, za druhé je to soukromá věc a za třetí je to prostě život, tohle se v životě děje, no. Někdy to tak v životě prostě je, že se musíme rozloučit s tím, co anebo koho jsme měli rádi. My se třeba pro dnešek na Hit Rádiu musíme rozloučit se srdcovkama a taky se nám nechce, mě teda rozhodně ne, ale na rozdíl od našich bývalých partnerů a partnerek se srdcovky zase zítra vrátí a my je přivítáme s úsměvem a otevřenou náručí a budeme za to rádi. Takhle je to každý den, od pondělí do pátku, vždycky ve 12 hodin, ty největší hity tady na Hit Rádiu mezi 12 a zhruba 12 hodinou a 35 minutou. 6 srdcovek, 5 vybírám já, ta 6. je vždycky na vaše přání. Těším se moc na zítra. Ale samozřejmě to, že srdcovky končí, neznamená, že my končíme taky. Naopak, my pokračujeme dál. Za chviličku jsou tady nejnovější zprávy. Do 13. hodiny ještě Miley Cyrus, Imagine Dragons, taky Miles Smith. Po 13. hodině taky pro vás chystám spoustu skvělý hudby. No a společně s Jirkou Pelnářem tady se mnou tady budete dnes opět až do 15. hodiny, kdy mě tady ve studiu vystřídá naše odpolední show. Takže odpoledne je před náma a bude ještě plný zábavy. Máte se na co těšit. Buďte dál s náma, buďte zítra rádi.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Jedu vlakem Českých drah. Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám baru povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Banka.
1: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
2: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
3: Tati? A promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Já jsem nevinnej.
11: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
12: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka?
13: Taká, Benka.
12: Z vězeňského prostředí.
14: Tady je všechno všech. Tady je kolko, jasný more?
12: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
15: Kovona systém Český Těšín.
16: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
15: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
17: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.

0: Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední hodiny Miley Cyrus, po 13. hodině například Damiano David, taky LP, nebude chybět ani IZ a další nádherná romantická balada, která nás vezme až na Havaj. No, kam nás vezme Lucie ve zprávách, to uslyšíme za chviličku, teď aktuální doprava.
1: Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě v křižovatce Výškovecké a Kutlářovy ulice se střetla dvě osobní auta. Počítejme proto s omezením provozu a projíždějme opatrně. Co se děje na cestách, to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na
6: váš názor. Váš
7: názor. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Doplní mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
9: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
1: Konkrétní podmínky pro získání odměny si nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Školní kuchyň v budově prvního stupně Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, začne fungovat na konci tohoto týdne. Ředitel vybral nového vedoucího školní jídelny a do školy nastoupila také nová sociální pedagožka. Nobelovu cenu za fyziku dnes získal belgický astrofyzik Francis Halsen za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu. K pozorování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř IceCube na Antarktidě, díky které jsou jejich interakce pozorovatelné. Teď se ještě podíváme k nám.
10: V noční ostravské MHD při kontrolní akci vyloučili asistenti přepravy a strážníci zhruba každého 7. cestujícího. Nejčastějším důvodem byla jízda bez platné jízdenky. Více než 10 lidí muselo vystoupit také kvůli tomu, že opilí obtěžovali ostatní cestující. Pouze doplním, že akce se konala na linkách v Moravské Ostravě a Vítkovicích.
11: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
10: Dnes nás odpoledne na Moravě a ve Slezsku čeká příjemné babí léto. Bude jasno nebo skoro jasno a docela teplo. Nejvyšší teploty naměříme od 20 do 23 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio v 1 hodinu odpoledne, 3 minutky máme k tomu, dáme si další hity, který nám jenom podpoří tady to babí léto, které nám končí. Luci, končí nám, viď? Pomalu, ale jistě.
1: Já bohužel musím tuto informaci potvrdit, ač nerada, ale zase ještě nám zbývá dnešek a zítřek a možná částečně někdy i čtvrtek.
0: Takhle, čtu mezi řádky, Lucie teď řekla, že má pravdu.

Hit Radio pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Radiem. Zlepši si náladu.

Tady když člověk zavře oči, představí si, že je někde opravdu jako na Havaji, že se tam má jako v pohádce, tak je pak těžký ty oči zase otevřít a vrátit se do reality, co se budeme nalávat. No ano, ale zase když už teda jsme byli teď v té pohádce, tak pojďme na jedno super mega výročí, protože právě dnes je to nádherných 44 let, co měl premiéru Mach a Šebestová. Mach a Šebestová. My jsme žáci 3. B. Jestli máte malé děti, tak možná právě teď čtete knížku. Já se jako přiznám, že tomu mýmu čtyřletákovi, tak čtu tu samou knížku, kterou já jsem měl jako malej v té své knihovně. Jo, knihovně? Řekl jsem to správně? Řekl jsem knihovně? Knihovně. To jsem jako měl a... Ta knížka samozřejmě už má některé ty stránky jako vytrhaný, ta vazba není úplně tak jako dobrá, ale je to nádherná nostalgie a je to vlastně super. Je to super, takže jako doporučuju. 44 let je to tady od toho, co, nebo od té doby, co svět poznal utržené sluchátko. No a já si říkám, pojďme si dát takový malý souboj generací. Kdybyste si mohli vybrat, chtěli byste mít utržené sluchátko, takhle jako v reálu, anebo... Arabeli prsten. Čemu byste dali přednost? Co byste chtěli mít? A co by bylo první přání, které byste si přáli? Pojďme se trošku zasnít. 777-937-777. Napište mi na WhatsApp Vitrádia. Prsten nebo sluchátko. Jo? A klidně tam můžete přihodit. Je to vaše přání. A žijeme jenom jednou, žijeme jen raz, tak popuste úzdu fantazii. Tady je

0: hodin 23 minut. Ptal jsem se, jestli byste chtěli mít Arabely prsten a nebo utržený sluchátko, co měla Macha Šebestová, protože právě dnes je to 44 let od premiéry žáků z 3. B Macha a Šebestové. Tak vypadá to, že tady evidentně Arabely prsten vítězí. Zuzka třeba píše, no jasně, že prsten a večerovala bych ze sebe přece krásnou princeznu s korunkou a šatama se zámkem a hlavně se zahradníkem. Typický, jo? Chudák princ, ten by bojoval někde s drakama, zatímco by se mu doma o trávníček jeho princezny staral zahradník. Jo, jo, typický. Další. Hele, určitě Arabelin prsten, kdo by se tahal s takovým sluchátkem, když se ani do kapsy nevleze. Chápu? Já, tohle je hezký, tady úplně nějaký cizí číslo, tak snad to není... Snad to není nějaký vir. Není to vir. Je to pozdrav z Itálie. Ježíš, to je krásný. Ahoj, tady Káča, zdravím z Itálie. Žiju tady už moc let, ale pořád vás ráda poslouchám. Určitě prsten Arabely, no tak to zdravíme, to je krásný. Taky bychom tady chtěli moře. No jo, nemáme všechno. Co dál? Hele, prsten, ten se líp nosí, viděl si, jak bylo to sluchátko velké, kdo by se s tím tahal. A přál bych si, aby jeden měsíc mluvili politici jenom pravdu. To bychom se dozvěděli věcí. Já vím, utopie, čus Pavel. Ty bláho, Pavle. Co utopie? To by byl klid, kdyby politici jeden měsíc mluvili pouze pravdu. To by byl klid. Hele, ani jeden politik by neotevřel tu pusu. Nepípl by ani slovo, kdyby měli mluvit jenom pravdu. Boží. No a ještě tady na závěr. Jirko, já bych dal přednost prstenu. A tím bych si vyčaroval i to sluchátko. Tleskám. Konečně typicky česká odpověď. Ano, tohle je ta česká klička. To je krásný, ale ta zpráva ještě pokračuje. No a tím sluchátkem bych zařídil výhru našich dneska proti Anglii, protože už by si to kurňa zasloužili. Jo, ten fotbal, to je krásný, úplně to vidím. Halo, halo, proč je gólu málo? A tak volám jako hrom, ať daj večer Anglánům gólu milion!
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
3: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
2: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
3: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
10: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Motorkáři pozor! Mega výprodej v motoparku! Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se na motorku už nyní za skvělé ceny na motopark.cz.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
12: Jsem horská gorila z Ugandy.
13: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: Hit Radio. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.
2: Že duše léčí, tak jako déš skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Jste ve všech moderních technologiích a v současném světě 21. století, no tak se nebojte, teď nemám pro vás tip na nějaké přednášky nebo moderní workshopy, jak se v tom zorientovat a podobně. Vůbec ne, naopak, jestli se ztrácíte v současnosti, tak se s námi na Hit Radio vraťte zpátky v čase, my vás vezmeme do doby, ve které se budete cítit jako doma. 80, 90 a milénium. 3 hodiny vzpomínek. A samozřejmě i tehdejší hudby, tak to je Hit Radio Classic, začínáme už dnes večer od 18 hodin. No a teď jedna malá ochutnávka z dnešního večera. Tohle je rok 1995. Simply Red, Fairground na Hit Radio. Jenom pro vás. Hezký úterý.

0: vracíme se zpátky do 21. století, konkrétně do roku 2026. A pokud naopak jako máte rádi ty moderní technologie a všechno, co se týká 21. století, tak určitě samozřejmě jste slyšeli o bitcoinech, že jo? Tak mám tady jednu takovou jako zajímavou věc, zajímavý tip, který by vás mohl trošku oslovit. Protože chviličku byl klid a už zase se začíná o bitcoinu hodně mluvit. Zase všichni začínají špekulovat, co to je a jak to získat a tak podobně. A dokonce i banky už ho začaly nabízet. Jo. A třeba Partners Banka teď dovoluje koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní aplikaci. Žádná registrace, žádný složitý nakupování, kousek vám dají dokonce zdarma. Jo, koukám tady, že tam nějaká akce, že když při zakládání účtu zadáte kód BTC500, tak dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu bitcoinu. Takže pokud vás tohle zaujalo a chcete mít vlastní kousek bitcoinu, tak udělejte asi jako přesně tohle. Stáhněte si apku Partners Banky, zadejte kód BTC500 a kus bitcoinu zdarma máte vlastně doma. Jo? Kdo to má? Pak můžete přijít večer do hospody a říct, hej, mám kousek bitcoinu. A oni vám na to řeknou, hej, tak platíš účet.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku.
2: Víno, burčák a k tomu atmosféra jednoho z nejkrásnějších tuzemských hradů. V sobotu 10. října se na Helštýně koná hradní vinobraní. Od 10 dopoledne můžete ochutnávat vína i burčák, chybět nebude dobré jídlo a od 2 zahraje kapela Lončáci z Modré. Od 3 se pak můžete zapojit do sběru a tradičního šlapání hroznů nebo si vyzkoušet pití burčáku na čas. Vstupenky není potřeba kupovat dopředu, pořídíte je přímo na místě. Hradní vinobraní na Helštýně v sobotu 10. října od 10 do 5.
1: Víme, co se děje v...
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Terači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Terači.cz, vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
2: 800 226 226.
1: Malování neděláme divadlo.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nadrý, bar10.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.

akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. Tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.

0: i za 100 let.
1: Co bude za 100 let, tak to nevíme. A na druhou stranu možná ani vědět nechceme. Co se ale děje teď v roce 2026, tak to víme a řekneme vám to v nejnovějších zprávách už za chvíli na Hitrádiu. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
2: Je tady nejlepší dopravní servis na Moravě a ve Slezsku. Pozor na dálnici D1 na 209. kilometru ve směru na Ostravu. Je tam porouchané osobní auto na Krajnici. A pokud máte i vy informace z cest, tak nám je pište nebo posílejte hlasovkami na náš WhatsApp 724 299 199.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko. Výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz
8: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
9: Zdravíčko, sousede, založíte mě, já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka, více na kb.cz.
11: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Česká železnice je za posledních 5 let výrazně bezpečnější. Počet těžkých nehod klesl o zhruba 40%. Problematickým místem ale zůstávají železniční přejezdy. Za Drážní úřad Pavlína Straková.
14: Na přejezdech loni zemřelo 31 lidí, o 4 více než rok předtím. Správa železnic proto pokračuje v modernizaci přejezdů na své železniční síti. Jen loni jich bylo upraveno 200 a dalších 66 úplně zrušeno.
2: Problémem zůstávají také vlaky, které projedou Návěstidlo na červenou. Loni k tomu došlo ve 177 případech, podobně jako rok dříve. Společnost SCIO chce založit vysokou školu. Požádala o státní souhlas. Pokud záměr schválí ministerstvo školství a Národní akreditační úřad, mohli by první studenti nastoupit v září 2027. Škola by měla sídlit v metropoli a z kraje nabízet dva bakalářské studijní programy. Jirka Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Alcarazovi 6-7 a 4-6. Utkání na tvrdém povrchu prohrál za hodinu a 36 minut. Lehečka tak nevyužil šanci na zisk třetího a dosud nejcennějšího titulu. Teď se podíváme k nám.
15: Ostrava poskytne svým organizacím zajišťujícím pobytové sociální služby mimořádnou pomoc 32 milionů korun. Reaguje tak na nedostatek peněz v sociálních službách. Prostředky pomohou pokrýt provozní náklady organizací, kterým nebyly ze státního rozpočtu přiznány dotace. A to v potřebné výši pro zajištění péče o seniory a zdravotně handicapované.
16: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
2: Dneska se můžeme těšit na poměrně vysoké teploty. Na Moravě a ve Slezsku bude obloha jasná nebo skoro jasná a naměříme okolo 23 stupňů.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
1: Pokračuje odpoledne na Hit Radio, máme 2 hodiny a tím pádem tak si opět spolu budeme povídat. Dneska opět budu chtít vědět váš názor a zkusíme zjistit, jestli mají vědci pravdu, anebo jsou úplně mimo mísu. Dáme si jeden hit, vyhlásíme dnešní téma, bude sportovní a vlastně fotbalový. Tak jestli fandíte fotbalu, teď přijde konečně taky řada na vás.
12: Hit Radio Orion.

0: Alan Walker na Hit Radio ve 14 hodin a 5 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A je to tady, mám tady pro dnešek další téma. Mám tady další statistiku vědců a jsem strašně zvědavej, jestli se mýlí anebo ne. A pokud ne, tak mi to vlastně udělá hroznou radost. Dnešní téma je, že 73% českých fotbalových fanoušků začalo věřit našemu nároďáku, začala je bavit hra, jakou se prezentují. Pod novým španělským trenérem. Mají
1: vědci
0: pravdu, anebo ne? Co vy si o tom myslíte? Díváte se na náš nároďák, fandíte mu, jste dlouhé roky fanouškem, nebo faninkou samozřejmě. Dneska hrajeme večer proti Anglii, tak se nám to vlastně jako hodí, protože budeme hrát ve Wembley. Anglie je extrémně silný, náročný soupeř. Teď vyklepli Chorvatsko 7-0. No a my máme novýho trenéra. Máme tam nováčky v týmu, mladíčky. Trenér Denia tak dokonce pozval 7 nováčků. 6 z nich už hrálo. No a obraz naší hry se za velmi krátkou dobu radikálně změnil. Tak se ptám, mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků začal bavit náš národní fotbal? Dejte vědět, co si myslíte, 777 937 777.

0: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio, dneska večer hraje český fotbalový nároďák proti Anglii v rámci Ligy národů. Máme těžkou skupinu, Španělsko, Anglie, Chorvatsko. No a nelze si nevšimnout, jak se změnila hra českého národního týmu. A všimli si toho taky naši
0: vědci,
1: kteří teď tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků zase začalo věřit našemu nároďáku a baví je náš fotbal. Tam se vás, co vy na to? Na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. My lítáme normálně jeden centr do 16 za druhým. To je jedna zpráva za druhou. Tak super, pojďme na to. Libor, ahoj, já už jsem nad fotbalovou repre zlomil hůl a teď ji zase slepuju dohromady. Mile mě to překvapilo, i se dneska večer těším na fotbal. Hezky. Další, čau, mě nároďák víc než překvapil. Asi ty prachy, co dávají novému trenérovi, mají smysl. Myslel jsem si, že to trenérem není, ale asi ano. Ještě je brzy říkat, jak jsme skvělí, anebo že v budoucnu vyhráme euro, ale jestli jim tenhle přístup vydrží, tak by to mohlo jednou zase cinknout. A když ne, tak nevadí. S kvalitní hrou jsem smířen i s porážkou. Zdraví Tomáš. Díky za zprávu. Další názor, je to tak, nároďák sleduju už od svého dětství, kdy jsem čuknul k fotbalu. Každopádně ta chuť začala opadávat. Několik kaus, výroků, styl hry, bez nápadu, taková potápějící se loď. Jsem rád, že přišel někdo, kdo tomu dává směr a zvedá naši repre nahoru. Konečně je tam nějaký nápad, přihrávky, kombinace, útoky, dá se na to dívat. Tak jen tak dál, chce to čas, i přes ty nynější prohry, tak je to vlastně výhra. Další hezká zpráva, za to moc děkuju a vlastně jako po tohle se můžeme jako podepsat, jo? Protože přesně je tam nápad, jsou tam přihrávky, kombinace, útoky. Když jsme hráli proti Anglii, tak já si pamatuju z druhého poločasu, takhle jsem u toho stál hned vlastně u hřiště, jak tam stojím s mikrofonem a hlásím ty góly se staví a tak, tak to mám hned z první ruky a teď koukám, jak z té šestnáctky od nás, respektive teda přímo od golmana, na pár doteků jsme se dostali až k ním před bránu. Říkal jsem si, wow, to hrajeme my? Je to krásný, takže i za mě je tam opravdu ten nějaký jako španělský cit pro fotbal vidět. A je vlastně skvělý, za jak krátkou dobu to ti kluci začali hrát. Co vy si o tom myslíte? Je možný, že tedy
0: vědci
1: mají pravdu, když tvrdí, že 73% fanoušků je vlastně zase spokojeno? Já si říkám, a co dělá těch 27% ostatních? Co chcete víc? Tak dejte vědět, 777-937-777, jako kdyby jsme teď byli v hospodě u stolu, pojďme si normálně popovídat o fotbale, jo? Chlapi i dámy.

0: Krištofa Šňury na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 73% českých fotbalových fanoušků začalo věřit našemu nároďáku, že je na správné cestě a baví je ten směr, kterým jdeme. Ptal jsem se, co i těch zbylých 27% a pár zpráv mi sem přišlo. Třeba tady Lukáš píše, čau, já spokojený nejsem, čekal jsem víc, dělalo se z toho halo, ale pořád jsme nedokázali ani jednou vyhrát, vzadu jsme s nulou a to vamos Česko je taky bizár, jako kdyby Španělé měli pojďme Espaňa. Díky za názor. Tady já se postavím trošku do obrany, zkusím odrazit tyhle útoky, protože za první, jasně, vzadu s nulou, chápu, vypadá to jako blbě, na druhou stranu Anglie, Chorvatsko, Španělsko, jo. Co jako víc, jo, to prostě mistři světa, mistři Evropy, je to bronzový z mistrovství světa aktuálně, to prostě jako, já jsem rád, čekali jsme, že to asi bude s nulou a nikdo ale nečekal, že nedostaneme jako za 4 zápasy tak málo gólů, mohli jsme tam mít jako každý zápas 5-0, že jo, nebo 0-5, jo, z toho našeho pohledu, a ono ne, my jsme šahali i po remíze se Španělskem, jo, takže ty brďo, jako co víc. No a třeba vamos Česko, tak to je věc, která taky rozděluje fanoušky. Na druhou stranu, my jsme spojili dva světy. Spojili jsme Španělsko a spojili jsme Česko. Máme poprvé v historii španělského trenéra. Takže kdyby Španělé měli poprvé ve své historii třeba českého trenéra, tak by taky jako si mohli klidně dát, asi ne, pojďme Espaňa, protože to se jim blbě vyslovuje, ale třeba Espaňa do toho. Jako proč ne? Je to vlastně jako, je to fajn? Je to pořád show? Takže jako za mě jako dobrý. Co dál? Co vy si myslíte? Čau, myslím si, že jasně, fotbal vždycky bude fotbal, mnoho pověku pro nic, stejně to vždycky dopadne tak, že částka za ty prostitutky rozhodně neodpovídá. Taky dobrý názor. A teď pojďme tady, když to všechno spočítat, udělat nějaký rezime, jo? Jak to vypadá? Vypadá to, že
1: vědci
0: v tomto případě mají pravdu, protože opravdu těch 73% je podle mě reálné číslo i podle toho, co vy píšete. A my dneska večer budeme držet palce a já to tady zavřu, ještě tady Mirek píše, fotbal mi pod novým trenérem opravdu baví, je dobře, že nás trénuje někdo s odlišnou mentalitou, která je v tom rozhodující, baví to hráče, baví to fanoušky, radši prohraju s takovým fotbalem, hlavně to přitáhne více dětí ke hře, budoucí hráče a možná i budoucí reprezentanty. Mirku, díky za tuhle zprávu, tohle bych to uzavřel a tvrdím, že teda pro dnešní den
1: vědci
0: mají pravdu a my večer budeme fandit našim proti Anglii. Díky za vaše názory, zítra zas.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví.
10: Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Kovona systém Český Těšín.
12: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
11: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
13: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře. Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce. Ekodoma

0: Autobazbanka.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Milé nastávající maminky, přijďte ve čtvrtek 15. října od 10 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 15. října ve Vítkovické porodnici.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.

vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze, klidně i v sobotu. Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nám. Jsme tvoje Hit Rádio.

Letos je to 50 let od doby, co vyšel legendární hit Jirky Schellingera Léto s tebou. Tohle je nová verze, cover verze od Sofiana Mežmeže. Léto s tebou, má to stejný vlastně jako vibe, je to super. Mimochodem, tahle skladba vznikla pro film Bobule a Bobulky, čtvrtý díl oblíbené filmové série, ve který se mimochodem znovu setkáte s Krištofem Hátkem a Lukášem Langmajerem. Tolik tedy na Hit Rádiu, Léto s tebou. No, léto nám pomalu listy končí, už tento týden prý má babí léto skončit, no, tak uvidíme. Uvidíme, jestli se k nám zase vrátí nebo ne, ale je jasný, že o víkendu už asi budeme normálně nosit prší pláště a že teploty padou.

0: Košín, skupina, o kterou si taky velmi často píšete do našich srdcovek, a tím pádem jsem ještě dneska jí takhle stihnul, jsem rád, že jsme to stihli. Hit Catch do 15. hodiny, ještě Eva Farna, taky Zayn a Sia, a nebudou chybět ani Imagine Dragons a legendární hit Thunder, který je vystřelil až do hudebního vesmíru a dokud tam takhle jako krouží jako satelit a dívají se na nás ze zora, se tak na všechny ostatní kapely. Tohle všechno stíháme do 15. hodiny, od 15. se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář a budu tady s vámi zase zítra mezi 12. a 15. Zítra je středa, takže nás v 9 odpoledne čeká ruleta dvojsmyslů a ve 12 hodin vaše oblíbené srdcovky. Tak se smějte!
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam, mňam, mňam.
2: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
3: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení režná a červená Engova nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Nákupy v onlineshop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
13: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
12: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
18: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.

0: Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
1: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Dneska to změním, protože není 14.58, ale 57, takže svoji klasickou větu dneska trošku měním. Pěkné odpoledne, my vás vítáme, měla jsem doteď středu, teď koukám, že je úterý.
1: Ale už je 14.58, takže svět je zase v pořádku, dobré odpoledne. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na D46 na 26. kilometru směrem na Vyškov. Dejte pozor, na cestě jsou kusy pneumatiky. Za výjezdem z Bruntálu směrem na Opavu zasahují záchranáři a policie u nehody auta s motorkářem, projíždí se Kyvadlově, nárazově se můžete zdržet a pozor i na Kroměřížsku při průjezdu Bystřicí pod Hodstýnem. V Holešovské ulici je bouračka a cesta je také průjezdná Kyvadlově. Dejte si tady pozor a dobře dojďte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
4: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let.

0: těch místech. www.autopavlas.cz.
1: Šéfe, došel matroš!
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
4: On air. Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Maximální prodejní cena nafty ve středu klesne oproti dnešku o 41 haléřů na 47 korun a 97 koruny za litr. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o 10 haléřů na 46 korun a 7 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. V parku Boženy Němcové v Karviné začala úprava areálu lodiček. Při přestavbě za 46,5 milionu korun tak vznikne zastřešený objekt pro kulturní a společenské akce. Ten má být novou dominantou oblíbeného místa. Ve Francii pokračují protesty a blokády škol. Poprvé se k ním dnes přidali také odbory. V Paříži se očekává až 40 tisíc demonstrantů, kteří upozorňují na nedostatek personálu a špatný stav škol. Kvůli protestům bylo podle odborů uzavřeno rekordních 1800 středních škol. Do protestů se zapojili také učitelé a rodiče. No a Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu bohužel nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Carlosu Alcarazovi 6-7, 4-6. Utkání na tvrdém povrchu prohrál český Davis Cupový reprezentant za hodinu a 630 minut.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Počasí v pěti slovech.
9: Ještě pořád se to udrží.
10: Možná jsme nejproblematičtější kraj, ale

0: krásný slunečný podzim. Už nám ale pomalu skončí, ale důležité je, že se máme navzájem a neopustíme se. Teda doufám.
1: No já taky doufám, že vy budete s námi, my asi s vámi teda taky. Pojďme rozjet dnešní odpoledne, jak říkal Michal, až do 6, nebo jsi to neříkal?
0: Neříkal jsem tak to, ale to klidně já. To tam dodej.
1: A rovnou si to do svých krásných rukou bere Shakira. Come on.

0: hodně v práci. Teď teprve začíná ta nejlepší část dne. A my jsme moc rádi, že jsme u toho Hit Radio Orion Michala Evelína.
1: Eva Farná dala na Instagram příspěvek, který jasně určitě neunikl nikomu. Bohužel teda ani bulváru, co se v tom teďka jako šťůra. To teda my určitě nechceme dělat, jo, ale hledat proč a tak. Co mě ale zaujalo, že fanoušci se shodujou, přímo jako to píšou do komentářů pod ten příspěvek, že to v novém albu, v tom ADHD pop šlo hrozně slyšet. A že to čekali, že to přijde, jo. Tak my jsme si tady ve studiu poslechli to album, udělali průřez s tím a musíme teda říct, že se z toho hodně vypsala právě v něm. Posuďte sami.

0: Teď to dostává úplně jiný rozměr.
1: Úplně právě, úplně jiný rozměr. Tak pojď ještě na tu jednu. Evě teda přejeme jenom to nejlepší a znovu se ukazuje, že všichni jsme jenom lidi.
2: Znamená víc práce, asi báli se, že bude málo. Asi vzdálit se od sebe, to nás to stálo. Tak kdy budem zralý na to bourat vzorce, je to tak

0: Leony a Don't Worry. Jo, to je takový recept na dnešek. Tak to vždycky umí chlapi, když jsme my holky smutné a nebuď. Jo, tak.
1: A právě proto jsme super, no.
0: Ty zlaté, já si dneska fakt hrozně a tohle, tamto, já jsem fakt nějaká smutná.
1: Tak nebuď. Ne,
0: tak nebuď. Aha, dobrý, děkuju.
1: Vyřešeno.
0: Miláček.
1: Tak pojďme dál. Pamatujete si ještě, jak před pár měsíci vylezel kvůli virálu jeden pár na Empire State Building? Tak znovu, Empire State Building.
0: No to je známý pár, no, co tohle to dělá.
1: No tak netrvalo dlouho a máme tady místní Spider-Many, jo. Opět to byla dvojice, která tentokrát šplhala na stavební jeřáb pro změnu v Opavě. Mm-hmm. Týpek nalitý jak žok vylezl zhruba do třetiny toho jeřábu a žena vylitá jak váza to zvládla ještě kousek výše. Jo, nakonec je sundala policie, co chci říct.
0: Jak to je strašně dobrou historku.
1: Tak počkej, nakonec je sundala policie, jo, takže žádné selfiečko z toho nebylo. Říkej.
0: Moji dva kamarádi, jednou v Ostravě tady máme jeden takový spolochátralý komín. A je to ano. Třeba 10 let, možná budeš i vidět, který je kousek od nás. Mě poprosili, jestli bych hlídala, kdyby šli policajti, že tam chcou jako vylézt. Bylo to teda hrozně ohubu, kdyby mi nebylo 20, tak se jim na to vykašlu a rozmluvím jim to. Oni mi ale neřekli, co mám jako dělat, když ti policajti přijdou, protože oni přišli. Byla noc, oni přišli a já jsem stála pod tím komínem. A říkám, aha.
1: Tak už jsou tady.
0: Tak
1: čau.
0: Dobrý den. Vlastně do dneska strašně směju, že jsem měla hlídat, jestli jdou policajti, ale už mi nikdo neřekl, co mám jako dělat, kdyby přišli, jo.
1: A co bylo jako tím důvodem, nebo co mělo být na konci, tak je znám chtěli vyfotit, nebo proč?
0: Ne, oni ani si neudělali, jen tak se vyhecovat prostě, jít si jen tak zariskovat život, víš.
1: No obecně je na konci nějaké selfiečko, hele, řekněme si...
0: Tenkrát to ještě nebylo.
1: Ale řekněme si, že obecně lidi dělají pro selfiečka strašné blbosti.
0: Rozhodně.
1: Víc vám řekneme už za malý moment.
2: Pes zmizí v lese, dcera nezvedá telefon a motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
3: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90 a dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Viděl jsi to?
9: A co, jako?
8: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
9: No má bejt.
8: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
9: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
8: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
9: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
10: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Ecocom. Více na cestaodpadu.cz.
11: Nejlepší evropský curling míří poprvé v historii do Ostravy. Zažijte mistrovství Evropy v curlingu a vychutnejte si tento atraktivní sport na vlastní oči. Představí se evropská špička i česká reprezentace, včetně olympioniků. Dorazte jim vytvořit pořádnou atmosféru. Přijďte od 26. října do 1. listopadu do porubské RT Torax Arény. Vstupenky pořídíte v síti Enigu. Kompletní program najdete na curling.cz/ME2026.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: David Guetta a také tady jsme Stones and I. Gone, gone, gone. Všichni tihle tři dali tenhle hit dohromady a Michal sám jediný dal dohromady dneska tu nejzbytečnější zprávu. Tak pojďme na ní.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Selfiečka zabijou ročně více lidí než žraloci. Průměrně zemře ročně více než 50 lidí v důsledku focení selfie, jo, a to číslo pořád roste. Mezi ty nejčastější příčiny patří pády při pokusu o vyšplhání na nebezpečná místa, to se dalo tušit. Smrt způsobilo i focení se na kolejích nebo na silnici a moc chytré nebylo ani pozování se zbraní, což policie vyhodnotila jako obecné ohrožení a konala. Naproti tomu žralok má na kontě zhruba 6 lidí ročně, tak selfiečkujte za nás zodpovědně a určitě si je nedělejte.
0: Bezpečnostní zpráva a ne nejzbytečnější.
2: Jo, jo, jo. Jsem chtěl jenom říct, že určitě si nedělejte selfiečka v tlamě žraloka. To by bylo úplně to nejhorší kombo.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: si vždycky zapnu ten mikrofon, abych si mohla odkašlat. Jelen a všude zdejší, 15 hodin a 40 minut a vy a Hit Radio Orion.
1: Dokážete mluvit 10 minut a ani jednou nezalhat? 6 z dospělých prý tohle neumí.
0: 6 z 10.
1: 6 z 10, no. Já zase vynechávám slova, no.
0: Michal je dneska hrozně unavený.
1: Já jsem si vzal totiž prášek na kašel a ten prý tlumí lidi.
0: To je no takový kinedrilek, že?
1: Ano. V konverzacích údajně lžeme, jak když tiskne alespoň malou věž lež.
0: Takhle jo, málo se to o mě ví, teda všichni, co mě znají, to ví, ale jinak se to málo ví. Já tak jako ráda občas něco zveličuju, přikresluju a zveličuju. Vtipné je, že to vždycky dělala moje máma a já jsem to celé dětství a pubertu úplně k smrti nesnášela, jo. A pak jednoho dne pomocí ostatních jsem přišla na to, že to dělám taky. A myslím, že to je právě to, co se počítá. Víš, že se jako přikreslíme, že to není tak, že bychom vyloženě lhali, ale že se tak jako rádi něco zveličíme. Ať ten příběh zní líp, že jo.
1: Na tom není vůbec nic špatného. Můj otec mi vždycky říkal, vždycky si všechno přibarvě, lidi to mají rádi, budeš zábavnější. 60% základ a 40% si vymyslíš, jo.
0: Ne, pak dost, stačilo, ale dost.
1: Počkej, pak mu stačilo 5 let a ten poměr změnil na 10 pravda a 90 sci-fi.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Máme ji!
6: Naši novou akovrtačku.
5: Jen za 799 korun.
6: S baterií a nabíječkou v ceně.
5: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
6: V Baumaxu akovrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
14: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
15: Náš výkup je teď totální hardcore.
16: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
18: Já jsem nevinnej.
19: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
20: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
21: Paka, Benka.
20: Z vězeňského prostředí.
22: Tady je všechno všech. Tady kolko, jasný more.
20: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
23: Lásko, jaký bys chtěla auto?
24: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
23: Ale já myslel, jakou barvu.
24: Barvu? Já tak to nevím.
23: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.

0: FM nám to připomíná, že tenhle hit, že budou za chvíli další aktuální zprávy, my se společně podíváme na cesty i na počasí, tak zůstaňte s námi.
1: A moc se těšíme za 6 minut 16. No, I can't take one more step towards you.

0: Ale tohle zařazuju s okamžitou platností mezi hity, které se neohrajou.
1: Stumblililililin?
0: Stumblililililin, říká Evelililin. Cyril a Lililil.
1: Teď už vážně. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Olomoucku na silnici mezi Hlušovicemi a Bohuňovicemi je bouračka. Na Frýdecku Místecku u hraničního přechodu mosty u Jablunkova se tvoří obousměrné nesouvislé kolony od úseku od návsí po hranice se Slovenskem. Tak pozor. A na za výjezdem z Bruntálu směrem do Opavy zasahují záchranáři a policie u nehody auta s motorkářem. Projíždí se Kyvadlově, nárazově se tady můžete zdržet. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na
8: váš názor? Váš názor?
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: On air.
12: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
13: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Babí léto v Evropě střídá pravý podzim. Od středy do pátku přejde přes kontinent studená fronta. Ta srazí teploty místy až o 15 stupňů. V Česku se ochladí hlavně ve čtvrtek a závěr týdne pak bude deštivější a větrnější. S teplotami pouze okolo 15 stupňů. České hrady, zámky a další památky letos zatím přilákaly kolem 3,8 milionu návštěvníků. To je stejně jako loni. Výnos ze vstupného meziročně zatím stoupl o 7 milionů korun na 585 milionů. Příští rok vstupné nezdraží a návštěvníky zavede po stopách šlechtického rodu Turn Taxisu. O stavbě větrných elektráren v Břidličné na Bruntálsku rozhodnou obyvatele v místním referendu. To se uskuteční 30. října. Krajský soud v Ostravě městu nařídil referendum vyhlásit, protože ho zastupitelé už dříve odmítli. Lidé budou hlasovat o tom, zda má město poskytovat součinnost při přípravě, povolování nebo stavbě větrných elektráren na svém území. A teď trocha kuriozity. UEFA bude řešit incident z nedělního zápasu Ligy národů mezi Irskem a Izraelem. Irská strana si stěžovala, že izraelský reprezentant měl o poločase plivnout na člena jejího realizačního týmu. Případ teď prověří vyšetřovatelé a pokud se obvinění potvrdí, hráči hrozí dodatečný disciplinární trest.
14: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
1: A teď trocha počasí.
0: A bude jasno, nebo skoro jasno, tak jako poslední už druhý týden, 20 až 23 stupňů. A prosím, ať se to nikdy nezmění.
6: On je ostravský Řek a ona havířovský uragán. Michal Pistolas a Evelína Švrčková.
4: A tohle je nejdivočejší odpolední show na Moravě a ve Slezsku.
1: Takhle, blíží se konec světa.
0: Jo.
1: Chtěl jsem udělat takový titulek na úvod hodiny, ale nebojte. Myslíme,
0: ale
1: že
0: nebojte.
1: Myslíme, že to nebude tak žhavé a nám přece můžete věřit.
0: Všichni tady umřeme.
1: Před chvilkou jsme o tom mluvili, že nám vždycky můžete věřit.
0: Rozhodně.
1: Uděláme si rozborku, co vy na to?
0: Uděláme si rozborku konce světa, však to taky máme už jako za pár. A nebudeme to dělat každý ráno, budeme to dělat za chvíli.
1: Všechno skončí v pátek.
0: Akorát každý ráno si teď pustíme.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: se.
1: Jo.
0: Tady je Hit Radio Orion. Mě to trošku připomíná takové ty klasické hádky, kdy uděláte doma z komára velblouda, se říká, ne?
1: Komára volá.
0: Fakt jako, jo.
1: Děláš z komára volá.
0: Možná tam u vás. Jo, z nějaké špatně mířené poznámky hádku a z ní si pomalu balíte kufry.
1: Že takhle tenkrát před lety mysleli věci se nám zdá, jo. Aha, meteorit, aha, 300 světelných let od nás, tak to je konec, napište to tam. Majský kalendář tak jednou skončil blbě, protože už někoho bolela ruka ze psaní, takže aha, 2012 končí majský kalendář, končí svět.
0: Na půlnoci končí playlist, to by mohl být taky konec světa, že? No, tenhle páteční, ten označili jako den zkázy, protože v 60. letech vědci vypočítali, že pokud bude populace na světě růst takovým tempem jako tehda, za brutálního baby boomu, bude nás na světě už nekonečno. Napsali doslova, že jejich pravnoučata neumřou hlady, ale umačkají se.
1: Tak se zase uklidníme, roztáhneme ruce do všech stran, vidíte, máme místo, máme. Tak hezký pátek 13.

0: City a Self-Aware, jeden z těch hitů, který si myslím, že často sedne úplně na první poslech. Mě to teda hraje v hlavě furt do té doby, co jsem
1: strašně se mi to taky líbí. My jsme se tady před chvilkou bavili o tom, že v pátek možná nastane konec světa, ale spíš ne, ale Rozicher nám napsal román, že kdyby to tak bylo, dal by si poslední kafe s Gordonem Ramsaym, jenom aby mu těsně před koncem světa řekl, že jeho míchaný vajíčka jsou přeceňovaný a utekl.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součást nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
5: Festival dřeva. To je den v lese, plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
11: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
12: Objevte nový Dongfeng Mate, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
13: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Hit Radio. Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hlavou proti Evelíně.
1: Hlavou proti Evelíně.
2: Naproti mě Evelína a má hlavu.
3: Ve středu 14. října v 8 hodin vystoupí v Barák Music Clubu Ostrava Kateřina Marie Tichá a Benji. Z koho pošleme na tenhle koncert?
2: Dobré odpoledne, kdo tam?
4: Dobré odpoledne, tady Petr.
3: Peťo, odkud? Čau.
4: Odkud? Z Valmezu.
2: Z Valmezu, takže si uděláš výlet s někým do Ostravy.
4: Přesně tak.
2: Výborně, a ty jsi fanoušek Kateřiny Marie Tichá, nebo se necháš překvapit?
4: Jo, tak rádi poslouchám, kdyby jsem její písničky.
2: No, tak to jsme rádi.
3: A on ne, ale zadarmo aj ledvinu. Dobré, jdeme, no.
2: Tak, Peťo, prosím tě, pravidla znáš, kdo začne?
4: Necháme Evelínu.
3: Dobře, jdu do toho.
2: To znamená, jo? Že pravidla Petr zná, pojďme.
4: Ano.
2: Evelíno, které planetě se říká rudá planeta?
3: Saturn, Uran.
2: To je Slunce?
3: Jo. Tak,
2: ne, Mars. Dobře, no, je to Mars? Petře, Jeseník leží v Moravskoslezském nebo v Olomouckém kraji?
4: Jeseník v Olomouckém.
2: Dobře. Evelíno, dokáže slon skákat, ano nebo ne?
3: Ne.
2: Jak to víš?
3: Myslím si to.
2: No ty jsi, ale jako víš, že to znělo tak přesvědčivě. No,
3: tak by se neptal podle mě, kdyby všichni dokáže běžně skákat, a takže se tak blbě ptáš, tak si myslím, že on to zrovna nedokáže.
2: Nedokáže, dobře. Petře, to poslední otázka. Jak se jmenuje hrdinka herní série Tomb Raider?
3: Co to je?
4: Lara Croft?
2: Je to Lara Croft?
3: Dobrý.
2: Jak co to je? Ty to nevíš?
3: Ne.
2: No, mohla se jí trošku podobat, ale
3: mohla,
2: máš za to.
3: A je hezká?
2: Jo.
3: Dobře.
2: Peťo, dobrý. Gratulujeme, ať to neprodlužujeme. Koho vezmeš? Na to jsme se ptali, nebo ještě ne?
4: Neptali, vezmu manželku.
2: Jo, to totiž ještě
3: užijte.
2: Nebylo jisté. Užijte si to.
4: Děkuji.
2: A zůstaň mi na telefonu.
3: Čau.
2: Sofia Alvaro Soler na Hit Radio Orion právě teď. Dobré odpoledne.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Radio Orion.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: No, no, no, Evelino, proti Xindlovi tě na dovolenou rozhodně nechci vzít.
1: A proč ne?
0: Proto.
1: Ani chci, na grilovačku.
0: Ne, chci tě vzít na formuli, která míří do Ostravy. Od pátku 9. do neděle 11. října se Dolní Vítkovice promění totiž v závodní svět. Do Ostravy dorazí poslední letošní zastávka All-Win Racing Roadshow.
1: Hlavní lákadlo, na jednom místě uvidíte hned dva monoposty McLaren, které si budete moct prohlédnout pěkně zblízka a jen koukat rozhodně nemusíte, připravené budou taky profesionální závodní simulátory, kde si můžete zkusit vlastní čas nějak zajet a motivace ta bude pořádná. Nejrychlejší jezdec celého víkendu získá sběratelskou minihelmu Landa Norrise.
0: To ty nebudeš rozhodně, tak pojďme si to zhrnout.
1: Ne, nevíš.
0: All-Win Racing Roadshow 9. až 11. října v Dolních Vítkovicích a celý program, včetně simulátorů, je zdarma. Více najdete na allwin.cz/roadshow.
2: 10 000 korun za tip na místo, kam byste se v noci sami nevydali. Hit Radio Orion hledá nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska. Tajemný hrad nebo noční výhled, kde máte pocit, že za vámi někdo stojí. Pošlete nám svůj tip na hitradioorion.cz a hrajte o 10 000 korun. Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hit Radio Orion.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Tuto zimu objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Jenom hit.

a balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle moravskoslezskou dvojku platit musíme. Michal a Evelína. Dej si odpolední show Hit Rádia Orion.

0: In My Head zahrálo. A my už jdeme na cesty. Jdeme nebo ne?
1: Pak duš, nenecháme to ještě dohrát.
0: Tak jo.
1: Dívej, 4, 3, 2,
0: jdeš do toho,
1: jedna
0: kecáš.
1: A pojď. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Prostějovsku v Kostelci na Hané ve Smržické ulici je bouračka, na místě je policie. V Ostravě v Šenově, teda na Frýdecké ve směru z centra u křižovatky se Škrbenskou šetří policie nehodu osobního auta s opatrností, ale projedete. V Havířově v Těšínské ulici blokuje provoz nehoda 3 aut, zdržení je nárazové a na Opavsku v Hlučíně v Ostravské ulici je taky bouračka. Místem ale s opatrností projedete. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199. Dobře, dojďte.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
1: Hezké úterní odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, jsou tady krátké zprávy. Do dneška měly obce domácnostem dodat hlasovací lístky pro podzimní volby. Možné je ale získat i předem na obecním úřadě nebo pak i ve volební místnosti v den voleb. Ode dneška také platí zákaz zveřejňování volebních průzkumů. Ten potrvá do konce voleb. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14:00 a uzavřou se v sobotu ve 14:00. Zlín dokončuje modernizaci světelně řízených křižovatek a přechodů. Poslední velká stavební etapa tak probíhá na křižovatce ulic Gahurova a Vodní. Do konce roku budou pokračovat instalace technologií, testování a dolaďování systému inteligentního řízení dopravy. Ostrý provoz je pak plánovaný od ledna. Celý projekt vyjde na téměř 220 milionů korun. Švédsko rozmístí na jihovýchodě Polska systémy vzdušné obrany Patriot, aby chránilo logistické centrum NATO zajišťující dodávky zbraní na Ukrajinu. Už od prosince oznámil to dnes na tiskové konferenci švédský premiér. Ujistil také, že vyslání systému nebude mít negativní dopad na obranyschopnost severské země. A jdeme na sport. Srbský tenista Novak Djokovic proměnil i svůj 7. start na turnaji v Pekingu v zisk titulu. Cestu ke 102. trofeji kariéry a první letošní mu usnadnilo zranění Australana Alexe de Minaura. Ten v finále za stavu 7-6-0-1 z pohledu 39-letého držitele rekordních 24 grandslamových titulů bohužel vzdal.
0: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: Zítra bude opět krásně, já se ani nechci podívat, kdy to končí. Ještě Morava a Slezsko zítra nabídne až 23, k tomu jasno nebo skoro jasno, bude to paráda.
3: Celý den si makal, teď je řada na nás. Michal Pistolas a Evelína Švrčková. Odpolední show Hit Rádia Orion pro celou Moravu a Slezsko je tady.
4: Je tady a je na dupanách prasknutí. Ta poslední hodina odpolední show. My vám řekneme, za kolik jde prodat neviditelná socha a taky pro vás máme i nějaké legendy a mýty okolo hradu Sovinec. Tam se
2: zůstaňte s námi, začínáme poslední hodinu dnešního vysílání.
4: A už se balíš, že?
2: Nebalím. Rovnou je začínáme s Coldplay a Paradise.
4: Dobré odpoledne.

0: nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska.
1: Vino, co řveš, ty prostě... Nic, Evelina si chtěla zakřičet, i když to neměla v plánu, ale pojďme dál. Představte si sychravý podzim. Venkoví vlci, udělej mi vlky. Takhle jsou vlci, bože. Vyjdete lesem a dojde vám benzín, zastavíte přímo ve chvíli, kdy se mezi kopci vynoří silueta hradu Sovinec.
2: Jeepers creepers.
1: No, tak klidně by tak mohl začínat nějaký horor, protože ruku na srdce, takhle to přesně při správném podzimním počasí může na Sovinci vypadat.
2: A mimochodem vedle toho, že tady chystají akci s názvem Duchové a dušičky, se o Sovinci traduje, že při průzkumu hradu byly ve zdech nalezeny ostatky dvou zazděných lidí.
1: No, není zrovna tohle ten nejstrašidelnější hrad, to nejstrašidelnější místo Moravy a Slezska. Co myslíte? Hlasujte proto své na hitradioorion.cz a vyhrajte si 10 000.
0: Nejstrašidelnější místa Moravy a Slezska na Hit

0: Sandro Cavazza a Avicii u nás na Hitradio Orion jako doma. Opět jsme vám jejich hit naservírovali na zlatém podnosu.
1: A za chvilku naservírujeme třeba Nickelback. Teď si ale pojďme říct, kde to na Moravě a ve Slezsku žije.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Víno, burčák a k tomu atmosféra jednoho z nejkrásnějších tuzemských hradů. V sobotu 10. října se na Helštýně koná hradní vinobraní. Od 10 dopoledne můžete ochutnávat vína i burčák, chybět nebude dobré jídlo a od 2 zahraje kapela Lončáci z Modré. Od 3 se pak můžete zapojit do sběru a tradičního šlapání hroznů nebo si vyzkoušet pití burčáku na čas. Vstupenky není potřeba kupovat dopředu, pořídíte je přímo na místě. Hradní vinobraní na Helštýně v sobotu 10. října od 10 do 5.
2: Víme, co se děje v...
4: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let.

0: podcast Chlebovice Frýdek Místek. www.autopavlas.cz
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
3: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
4: Projděte se po stopách Frýdlantské litiny a smaltu. Navštivte Cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
3: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
4: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Když

0: Zvanka.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
9: Potkala jsem včera kamaráda ze základky, jindy bych ho asi viděla ráda, kdyby to bylo v nějaký lepší moment, ale nesla jsem zrovna odpadky, měla jsem tepláky, v druhý ruce jsem místo těch odpadků nesla zase koblihu, ládovala jsem se a nebylo to úplně jako příjemný v takovýhle situaci. Tak jsme se ptali, kdy jste někoho nějak nechtěně nebo v trapné situaci potkali vy.
10: Ahojky, mně se tenkrát stalo, že když jsem byla na koupališti, šel kolem kluk a nějak jsem si myslela,

0: se známe a já říkám, no jasně, z Péčka. Borec se zrudl a rychle odešel a zavrtěl hlavou, že asi to jako ne. Takže to jsme se tenkrát s manželem velice pobavili.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Burn na Hit Radio Orion. Právě teď dokončují svůj mega hit a vy, ať dokončujete cokoliv, vůbec nikam nespěchejte. Práce vám nikam neuteče.
1: Já myslím, že už ho dokončili. Stejně tak dokončil italský umělec svou neviditelnou sochu za 18 000 eur a dámy a pánové, on ji prodal. Salvatore Garau je buď největší genius naší doby, nebo nejdrzejší Ital v historii.
0: Prodal dílo s názvem Já jsem, které tvoří jen vzduch a energie. Za půl mega dostal kupec jen kus papíru s razítkem. Jo?
1: Jako fakt žádný mramor, žádný bronz, jen instrukce, že socha musí stát v soukromém domě, v prostoru bez překážek, to je důležité, jo? Ale za ty prachy má ta socha jednu obrovskou výhodu. Nemusíte z ní utírat prach.
0: Kdybyste chtěli mít ještě lepší kousky, tak my chystáme prodejní výstavu neviditelného umění, zrovna dodělá máme poslední sochy, obrazy a pak uděláme takovou vernisáž v gongu a tam můžete jít klidně poslepu, nic neuvidíte.
1: Počkej, jak to vlastně převezeme?
0: No jen to vysajem a vytřepem to tam.

0: Michal a taky Evelína, posloucháte naši odpolední show na Hit Radio Orion. Děkujeme moc, že i dneska jste s námi. Děkujeme, že kdykoliv jste s námi.
1: Děkujeme za to, že jste. No, děkujeme rodině, děkujeme prostě úplně
0: babičce.
1: Každému. Babičce, dědovi. No, prostě máme to dneska skoro za sebou, strašně to uteklo, tak si to pojďme zhrnout, jo. Nefoťte si selfiečka na blbých místech, nevěřte tomu, že v pátek skončí svět a vyberte na webu Hit Radio Orion to nejstrašidelnější místo Moravy a Slezska.
0: Můžete vyhrát až 10 tisíc. Pojďte do toho.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Šéfe, došel matroš.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
10: No nekecej. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
13: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek, po práci uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz. Malíři na Těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
14: 800 226 226.
13: Malování neděláme divadlo.
15: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
16: Kovona systém Český Těšín.
17: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník. Bližší informace najdete na www.kovona.cz. Možnost nástupu ihned.
16: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
19: Milé nastávající maminky, přijďte ve čtvrtek 15. října od 10 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 15. října ve Vítkovické porodnici.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Je tady nejlepší dopravní servis na Moravě a ve Slezsku. Pozor mezi Ostravou a Českým Těšínem na silnici první třídy číslo 11 u Těrlicka. Bourala tam dvě osobní auta. Na místě je policie a zdržíte se v obou směrech. A co se děje na cestách, to nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na drautomobiles.cz.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Nejlepší čas na nákup motorky? Právě teď. Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové stroje za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Vakcíny proti chřipce jsou připraveny pro seniory, pro ostatní dorazí později. Lidem starším 65 let je hradí pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes znovu apeloval hlavně na seniory, aby očkování nepodcenili.
8: Že pro seniory 65+, chřipková vakcína v tuto chvíli je k dispozici, mohou ji využít, mohou navštívit svého praktického lékaře. A počítáme s tím, že v těch následujících týdnech by měly do České republiky dorazit další vakcíny za během října a začátkem listopadu.
7: Vakcín proti COVID-19 bude letos k dispozici 900 tisíc. Je to poslední část dodávky z původní společné objednávky Evropské unie. Policie zadržela zloděje, kteří kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry nebo traktory upravovali a prodávali v Česku i na Slovensku. Podle kriminalistů trojice ukradla 10 strojů a způsobila škodu za zhruba 4 miliony korun. Hrozí jim 2 až 8 let vězení. Studentských demonstrací se dnes ve Francii podle pořadatelů zúčastnilo 450 tisíc lidí, z toho 100 tisíc ve francouzské metropoli. Odhad úřadů je zhruba poloviční. Demonstranti a odbory požadují, aby vláda řešila situaci, kdy školy trpí nedostatkem personálu a jsou ve zchátralém stavu. Zasněná krajina se vzdušnými objekty, oranžovými bojkami a majákem, který promítá úryvky z české literatury. Tak vypadá náš pavilon na aktuálním knižním veletrhu ve Frankfurtu, kde je Česko čestným hostem. Součástí instalace je také výstava českých knih v originále a překladech a unikátní plátno, na které malují zároveň umělec i robot.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
7: V průběhu večera noci polojasno, od jeho západu místy oblačno, zataženo, zejména v Čechách se opět ráno budou tvořit mlhy. Ranní teploty 11 až 6 stupňů, lokálně i přízemní mrazíky. Zítra přechodně více mraku, ale odpoledne ještě teplo a jasno. Nejvyšší teploty 18 až 24 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
10: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezký úterý. Bylo krásně, tak to věřím, že náladu zlepšilo. No a dál vám budou náladu zlepšovat ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Snad jste ready? A hned na začátek dorazí legendární Roxette a June Afternoon. Tak jdem na to.

Tears for Fears a jejich Shout v éteru Hit Rádia. My už naštěstí křičet nemusíme, my totiž můžeme telefonovat. Telefonovali jste dneska někomu? Doufám, že jo, já taky, několikrát dokonce, protože dnešek je významný den pro telefonování. Je to totiž právě 6. října 1876, takže před 150 lety, co americký vynálezce Graham Bell uskutečnil první telefonický hovor, první skutečný telefonický hovor se svým spolupracovníkem Thomasem Watsonem. Je to 150 let. Člověk by si řekl, že to možná bylo i víc, ale ne. Přesně 150 let. On měl ten telefon teda na patentovém úřadu daný už půl roku předtím, ale první opravdový telefonát proběhl až potom. Tak pokud jste dneska nestihli telefonovat, vemte ten telefon do ruky a jděte někomu zavolat. Zavolejte třeba svoji babičce. Já jsem jí dneska volala, dost možná i poslouchá, takže zdravíme, ale schválně, fakt, jo, hele, pár minut, zkuste to. A pak se vrátíme k těm nejlepším hitům. Samozřejmě, ty jsou totiž nachystaný.

0: Urban Cookie Collective, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Krásné úterý, ano, vidíte to, jak se nenápadně suneme k tomu víkendu. Takhle, nevím, jestli je to teď úplně optimistický, protože už jenom tak jako den a půl se budeme užívat babího léta. Pak se to má docela rapidně zkazit, tak doufám, že jste na to psychicky připravený. Jo, zároveň, hele, důvod koupit si hezký holínky, jo, nebo třeba nějaký nový prší plášť. Vždycky na to musíte najít to pozitivní. Platí? No a s těma nejlepšíma songama se to taky bude snášet o něco líp. Za chvilku s námi Madonna, Gigi D'Agostino nebo The Colin.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Víš, co ti teď zrychlíte?
3: Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
14: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou The Calling, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A na svobodě jenom 6 dní, doslova. Prosím vás, policisté teďkon totiž zatkli muže, který byl opravdu propuštěn z vězení 6 dní předtím. Ale co je na tom fascinující, on se totiž pokoušel vykrást zubařskou ordinaci. Mě úplně fascinuje, že se někdo snaží dostat do zubní ordinace, když je zavřena. Jo, pač většina z nás tam nechce ani když je otevřeno. Ale hlavně, co si chcete jako odnést ze zubařské ordinace? Jo, asi se ten kov dá jako prodat, ale podle mě jako zubařskou vrtačku prostě nechcete vidět, natož ukrást. To podle mě nosí smůlu, to jsou podle mě prokletý předměty. Prosím vás, nedělejte to. Jako, a hlavně, jak to chcete prodat? To asi každý pozná, že je to zubařská vrtačka, ne? No jo, no, lidi zkouší očividně lecos. Já zkusím další songy. To by se mohlo povést. Zvlášť, když s tím dalším je jedinečný Tom Jones.

0: Bruce Springsteen to prostě umí. My Hometown v éteru Hit Radio. Hezký večer. Doufám, že za sebou máte hezký den. Takový ten, že si teď večer řeknete, ale jo, jo, dobrý to bylo. Že jste se aspoň jednou, dvakrát zasmáli. Jo, jo, úplně slyším, jak kejvete, perfektní. A že to nebyl průšvih. Jo, to doufám. No a důležitý je, večery jsou zásadní, že jo, abyste se dostatečně připravili na spánek, ale také, abyste ten den tak jako uzavřeli. To znamená nějaký dobrý jídlo, takže dobrou chuť, pokud právě večeříte, k tomu nějaký příjemný nápoj a to nejlepší pro vaše uši. No? To máme, to nejlepší z 80., 90. a milénia jede dál. Za chvíli Avril Lavigne, W nebo Sandra.
1: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
2: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v hasičském muzeu města Ostravy.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
2: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule, Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, a nadrý, brds.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr
2: a rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
3: vás. Váš
4: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Hey, this is Ava Max.
6: All the hits.
7: Hezký večer, doufám, že si užíváte úterý a k tomu samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a teď, pojďte to zkusit, pojďte se trochu zavlnit. Tohle je totiž Shakira.

Doufám, že si to užili nejen všechny Kláry Činasky v éteru Hit Rádia. A včera se stala strašně krásná věc, možná jste to zaregistrovali. Dva nejstarší muži světa slavili narozeniny. Ano, protože oni se narodili přesně rok po sobě. Jeden je z Brazílie a druhý je Australan, takže ne, nejsou to sousedi ani bratři. Ale je to hrozně hezký. Takhle, nejsou to žádní mladíci, jo, to je asi jasný z toho, že jsem řekla, že jsou to nejstarší muži světa. Prosím vás, jednomu z nich je 114 a druhý je o rok mladší, 113. Let. Neuvěřitelný věk. Každopádně oba jsou poměrně v kondici. No a tím, že slaví na stejný den, tak si dokonce udělali navzájem přání. To je hrozně hezký. Prostě přes půl světa si pošlete přáníčko. Jo, protože jste nejstarší chlapi na světě. Takhle. Mají pánové ještě co dohánět, protože úplně nejstarší paní je 117. Jo, tak budem držet pěsti, ať to tam kluci dotáhnou. Ale zároveň ta myšlenka je hrozně hezká. Zkuste si najít v rámci světa, nebo třeba i republiky, někoho, kdo se narodil ve stejný den jako vy a posílejte si přáníčka. No a když bude starší, tak je to ještě lepší, pojď si každý rok připomenete, jak mladí krásně jste. Teď už ale tahle legendární záležitost. Michael Jackson a Thriller.

0: Tohle jsou Texas In Our Lifetimes. To s Hit Rádiem, krásný večer. 19.19 jsem vám chtěla říct. No můžete si zkusit něco přát, jo. Hele, já třeba na to věřím. A i když se to nesplní, no tak nevíte, že jo. Třeba zrovna bylo těch přání příliš. Jo, ale dobrý je to zkoušet. Opravdu. 19:15. Doufám, že máte hezký úterý, že jste si užili i to stále pokračující babí léto. Držíme si pěsti, ať to vydrží alespoň do čtvrtka. Co zaručit můžu? To přísahám, to jsou ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. No a za chvilku třeba skupina, kde dominovala hlavně krása. Tak to prostě je. Sugar Babes byly prostě nádherný, je to tak. A ještě k tomu uměli zpívat, to je win-win, dáme si je za chvilku, k tomu Chemical Brothers nebo Chris Isaak.
1: Pes zmizí v lese, dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
12: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.

0: Chris Isaak a Wicked Game. Jste s Hit Rádiem, hezký večer. No prosím vás, velký úspěch se stal, pravda, díky umělé inteligenci. Ale i tak, je to obrovský úspěch. Podařilo se totiž rozluštit jeden Napoleonův dopis, šifrovaný, jo, který byl záhadou 217 let. No a AI to rozluštila za 6 hodin, což je docela hustý, teda. I tak si myslím, že bychom to si neměli přehánět, ale tohle je velkolepý, jen bych asi čekala, že to bude něco víc jako dobrodružno. Jo, protože ten šifrovaný dopis byl v podstatě pokyny k tomu, jak postupovat v dalším pohybu, mezi sebou komunikovali Napoleon a generál Marmont, jo, a bavili se o tom, kam mají poslat vojska. Čekala bych něco takového peprnějšího, jo, když tady na to čekáme 217 let, ale nevadí, očividně i tehdy byly některé zprávy takový ne zas tak zajímavý, jo, taky určitě dostáváte občas takový SMSky, který vlastně klidně nemuseli proběhnout, jo. Ale je to super, je to velký úspěch, třeba se nám podaří takhle rozluštit i další zajímavý tajemství, který máme, že jo. Člověk si počte, o čem se bavili tenkrát, no. Vesměs to bylo vlastně nudný jako teď, akorát prostě více zdili na koních a trošku více mezi sebou prali. No, no dobře pro ně, výborná věc, objevili jsme další kus historie, to je skvělý a my budeme v historii pokračovat, i když ne tak hluboko. Teď jsou tady totiž Snap.
1: Amerikánská firma Transceptor Technology přistupila k производству компьютеров персональный спутник.

0: Jenom láska. Janek Ledecký právě teď na Hit Rádiu. Krásný večer. A doufám, že máte. Jo, to nejsou plané řeči. Já doufám, že si ho užíváte ten večer. No a že si užíváte samozřejmě ty nejlepší songy. Protože jo, pojďme si to říct. Hele, 80, 90 a milénium. To bylo to nejlepší. Dobře, ještě možná předtím. A občas se něco vyskytne, ale když si vezmete spoustu současných songů, tak často vycházejí z těch původních, že jo. Takže dobrý, dobrý, můžem to klidně říct, bylo to nejlepší. Jo, no a v tom budeme přesně pokračovat. Za chvilku s námi třeba No Doubt a taky tahle romantika. Westlife a Mandy už za chvilku do vašich uší.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
6: laminátovou
5: a voděodolnou,
6: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
5: Přesně.
6: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Víš, co ti teď zrychlíte?
12: Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
13: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo.

0: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: 8 hodina je tu, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hity jsou tu, za chvilku Evanescence a právě teď White Town a Your Woman. Tak jdem na to.

0: Future Life, tohle show Evanescence v éteru Hit Radia.
1: No a pokud se opít, tak rozhodně v Japonsku. Prosím vás, tam totiž mají výbornou věc. Policisté mají speciální metodu na lidi, kteří to přehnali s alkoholem. Jo, neházejí vás do taxíku, ne. Normálně z vás udělají lidský burrito. Říkají tomu futon roll a vypadá to přesně tak, jak to zní. Jo, nemůžete se potom hýbat, nikoho nepraštíte, že jo? A policisté vás odnesou jako roli koberce. A takhle, je na to 100% potřeba speciální výcvik, aby to burrito bylo pevné, aby nic nevypadlo. A zároveň, aby se ten člověk neudusil, to je jasný. Je to vlastně trošku jako s miminkama. Ani jeden neví moc, co se děje, mají žízeň, jenom ten jeden je o poznání těžší. Tak do Japonska, jo, když tak. Další hity k tomu, tohle jsou CC Catch.

0: Wolf van Dijk s námi v Eteru Hit Rádia. Hezký večer. A hlavně krásné úterý vám všem. Doufám, že jste to zvládli s úsměvem na rtech. Hele, zítra už je středa. Jo, to už je skoro vlastně pátek, když přihmouříte hodně oči. Hodně oči. Ale s námi vám to rozhodně uteče rychleji, jo. Aktuálně si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku už třeba Era, taky Kim Wilde, nebo... Věřím, že třeba Linkin Park a In The End vás potěší všechny.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.

Era a Ameno. Jste s Hitrádiem, přeju vám krásný večer. Budete dneska koukat? Takhle, je to hlavně pro silné povahy. Česko dneska nastoupí proti Anglii, v Anglii ještě ke všemu, takže pro Angličany domácí půda. Jako takhle, nejsme favoriti, to asi tušíme. Ale je pravda, že náš tým hraje zápas od zápasu líp. Jo, tak třeba se dostaneme na tu úroveň, že už to bude úplně perfekto. Jednou, někdy, v budoucnu. Každopádně pokud budete koukat, tak přeju pevný nervy. Začínáme 20:45, držte se, jo, žádný slzy zbytečný, prostě víme, jak to je, Anglie je extrémně silný tým. No a můžeme doufat, pač doufání nám nikdo nevezme a naděje umírá poslední, jo. No a abyste na to měli ty nervy, tak si dáme další hity. Tohle už jsou Ace of Base.

nejoblíbenější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

Bon Jovi s námi na Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer. Díky, že i dnešní večer jste strávili s námi a taky s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Doufám, že jste si to cestování časem patřičně užili. Slyšíme se spolu zase zítra, budu se moc těšit. No a za chvilku douší další songy. Čekají nás Spice Girls, jo, taky Beyoncé a taky tahle legendární záležitost. Ano, dámy a pánové, už za chvilku Metallica a Nothing Else Matters. Tak se mějte krásně a ahoj.

0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Pes zmizí v lese, dcera nezvedá telefon a motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem RADIO20.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.

0: srdce. Belabel.cz.
1: Pes zmizí v lese. Dcera nezvedá telefon. A motorka? Ta byla včera ještě v garáži. Mala GPS je nejspolehlivější tracker na trhu. Okamžité notifikace v mobilu, česká značka, které můžete věřit. Žádný stres, jen klid a přehled. Vhodný dárek pro každého, kdo má rád věci pod kontrolou. Objednejte na malagps.cz se slevovým kódem Radio 20.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorfin Republic. V prodejnách Endorfin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorfin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorfin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorfin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorfin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V DABu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Staň se součástí našeho vysílání a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radia Orion 724 299 199. Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Ať jedeš z Ostravy do Opavy, z Frýdku Místku do Cince, z Olomouce do Přerova, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Rádio Orion. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Rádio.
4: I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti teď zrychlíte?
2: Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na lyže, kolo a běh.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Víš, co ti teď zrychlíte? Endorphin Republic. V prodejnách Endorphin Republic měníme sport v nadšení. V prodejnách Endorphin Republic najdeš lyže, lyžařské boty, skialpové vybavení, helmy, brýle, oblečení na všechny sporty, prostě vše, co potřebuješ na tvůj milovaný sport. Profesionální servis lyží a lyžařských bot v Endorphin Republic doporučuje mistryni světa v lyžování Šárka Strachová. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo Olomouci. Endorphin Republic. Vše na liže, kolo a běh.
3: Hit Radio. Hit Radio.